0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamese Hypa, britského producenta a DJe, který svým energickým stylem baví fanoušky taneční hudby po celém světě. Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a groovu, který tě rozhýbe během pár sekund. James Hype je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té správné nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční zábavy.

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě

0: Kunc 92 a Šumperk 102.9 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servisuje

0: Lavi, baby.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Almu, finskou zpěvačku, která svou upřímností a výrazným hlasem baví fanoušky po celém světě. Alma míchá pop s elektronikou a přináší tak unikátní a chytlavé písně, které tě dostanou. Připrav se na pořádnou dávku hudební síly a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

Tady je tvoje metropole. Boraj je takový hudební alchymista, co mixuje beaty a melodie. Až z toho vzniká něco, co tě pohltí a nedá ti vydechnout. Jeho styl je jako tajná směs, kterou chceš ochutnat znova a znova. Je to jako když tě někdo vezme na cestu bez mapy, ale s hudbou, co tě vždycky bezpečně dovede. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě hodně dalších překvapení.

Tady je tvoje metropole. Aurora je norská zpěvačka, která zní jako vítr, co ti pohladí duši a přitom roztočí mozek v nejlepším slova smyslu. Její hudba je jako cesta do tajemné pohádky, kde každý tón má svůj vlastní příběh. Poslouchat Auroru je jako sedět u ohně a zároveň skákat do rytmu. Zvláštní, ale neskutečně chytlavé. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě spousta hudebních zážitků.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dimitri Vegas je světová superstar taneční scény, která svou energií a produkcí baví miliony fanoušků po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Jestli hledáš pořádnou dávku energie a skvělých beatů, Dimitri Vegas je jasná volba. Zůstaň naladěný,

0: Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte, abych vás přivítal u dnešního speciálního dílu. Do naší besedy přijal moje pozvání můj kamaráda, vzácný člověk Vladimír Dzuro. Vladimíre, ahoj, já tě moc vítám.
1: Ahoj Tomáš, a opět díky za pozvání.
0: Vladimír Dzuro. Vladimír Dzuro je emeritní policejní rada. Narodil se v roce 1961 v Kladně. V letech 1983 až 1995 pracoval jako kriminalista pro policii České republiky, nejprve u kriminální policie v Praze 10 a později v Národní ústředně Interpolu v Praze. V roce 1994 se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii u jednotek UNPROFOR, od dubna 1995 pak zastával více než 9 let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Den Haagu v Holandsku. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Za dlouholetou úspěšnou práci pro Mezinárodní tribunál obdržel medaili za službu mezinárodní spravedlnosti. Od ministra obrany České republiky obdržel nejvyšší rezortní vyznamenání Zlatá lípa. Policejní prezident mu udělil plaketu policie České republiky, čestnou medaili za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména policie České republiky a medaili policejního prezidenta 3. stupně za dlouhodobý a mimořádný přínos pro budování bezpečí a míru. Unikátní osobní svědectví přinesl Vladimír Dzuro v tištěné i audiopodobě v knize Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost, kterou sám napsal. V listopadu 2019 vyšla ve Spojených státech i anglická verze pod názvem The Investigator, Demons of the Balkan War. Letos jeho příběh vyšel ve formě komiksu a na jeho motiv byl natočen i film, v němž si Vladimír zahrál cameo roli, sám sebe. Vladimír Dzuro působil více jak 9 let v týmu pověřeném vyšetřováním válečných zločinů Srbů v Chorvatsku a západní Bosně. Z toho důvodu kniha, komiks i film pojednávají převážně o zločinech Srbů na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. My jsme se neviděli rok, vlastně ty po roce přiletěl znovu do Česka a máš tady obrovskou šňůru přednášek, interview. Udělal jsi čas dneska na nás, takže jak probíhá tvé interview?
1: Velmi, velmi rád jsem přijal pozvání. Myslím, že loni jsme to udělali nejdřív virtuálně spolu, což mě moc nebaví popravdě, a pak jsme si tady popovídali takhle spolu ve studiu, takže jsem samozřejmě rád přijal to pozvání. K těm přednáškám, to je fakt pro mě velice zajímavý. Já jsem si myslel, že už po těch 5 letech, co toto téma přednáším, jednak teda v Americe a jednak tady, už to nebude tak úplný zájem, ale asi bohužel pro nás, pro všechny, ta válka na Ukrajině, zase to téma válečných zločinů taky nějak zviditelnila. A já říkám bohužel, jako pro mě to je samozřejmě dobrý ten zájem a jsem rád za to, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby ten zájem byl bez té války na té Ukrajině. Takže já jsem vlastně přiletěl už 28. listopadu a hned jsem vyrazil do Brna. Tam jsem vlastně dělal přednášku na univerzitě a pak Zlín, Český Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem.
0: Jihlava.
1: A většinou vždycky byly přednášky 2, ráno pro studenty a večer pro veřejnost. A bylo pro mě fakticky zajímavý, jakým způsobem ty studenti speciálně, který vlastně absolutně nemají ponětí o válce bývalé Jugoslávie, jak strašně se zájmem vlastně to sledovali a většinou měli super otázky. Jo? Takový ne, takový ty skleněný výrazy v očích a jako nezájem. Většina těch přednášek byla fakt jako zajímavých i na konci, takže jsem si to užil. A navíc přednášky pro malí lidi vlastně tě dá obrovské množství energie, takže já jsem fakt rád, že to proběhlo. Dneska mám poslední tu přednášku a dneska jdu do Kolína. Setkáme se u Kolína s Petrem Nutilem. Vlastně to je člověk, který se zabývá fake news, což do toho mýho příběhu perfektně zapadá. Já jsem s tím ještě nikdy přednášku nedělal, takže vlastně bude poprvé, kdy budu dělat přednášku v Kolíně a poprvé vlastně s Petrem Nutilem, tak se na to moc těším.
0: Ty už to vlastně nakousl, jsi říkal, že ti mladí, kteří ti chodí na ty přednášky, si neumí už představit konflikt v bývalé Jugoslávii. My jsme to zažili jako současníci, jo? Ty jsi to sledoval v přímém přenosu, já jsem to sledoval tehdy v televizi. ti mladí, kteří se narodili přece jenom potom, protože už je to 30 let, už nemůžou vlastně mít tu reálnou zkušenost. Nicméně ty sám ses domníval, doufám, předpokládám, že už žádnou válku nikdy neuvidíš, jo, v Evropě. Stejně se to změnilo.
1: Já jsem vždycky tvrdil dvě věci. Jednak, že se lidi se nedokážou poučit ze svých chyb. Mm. Já si používám ten příměr, každý si musíme sám na ty kamna rozpálený sami, aby jsme se spálili. Jo, to je jedna věc. Ale stejně, jako jsem říkal tohle, tak jsem vždycky tvrdil, že přece není možný, aby jako v životě člověka jednoho vlastně v Evropě byly dvě války. Jako, a tím nemyslím nějaký jako lokální, minimální lokální konflikty, nějaká neschoda kvůli něčemu, ale skutečný váleční konflikty. A vlastně v 90. letech minulého století...
0: To byla horká válka.
1: Horká válka, kde byly 100 tisíce mrtvých doslova. A miliony uprchlíků po celé Evropě, vlastně po celém světě bývaly Jugoslávie. A letos v únoru vlastně vypukla další taková válka. A to už vlastně na tomu zůstává rozum stát, prostě jak moc. Já se vrátím kurz zpátky, Tomáši. Mm-hmm. Vem si, že ty války vždycky byly. Jo?
0: Ano.
1: A je fakt, že první a druhá světová válka také vlastně byla v rozmezí jedné generace. Že jo? Tam taky nebyla takový odstup.
0: 20 let.
1: Jo, od toho. A taky vlastně ty války byly devastující pro celou Evropu. Ale asi jsem si najemně domníval, že se lidstvo aspoň trochu poučilo z toho. A že aspoň tu jednu generaci.
0: Vlastně bude klid.
1: To bude klid, jako jo. A není.
0: Není.
1: A vlastně vidíme, co jsem viděl já na vlastní oči tenkrát v Jugoslávii, tak teď vlastně sleduju v televizi. Jo. A jako představitel OSN to nemůžu komentovat, ale jako člověk, jako občan, samozřejmě to sleduju velice bedlivě a dělá mi to velký vrásky.
0: Taková zvláštní charakter.

0: situacích se najednou takhle obrátí proti sobě?
1: Dobrá otázka. Ještě k tomu porovnání těch dvou konfliktů. On tam přece jenom trošičku rozdíl je. Ta jugoslávská válka v podstatě nebyla invazní. Mm-hmm. Jo, ta jugoslávská válka vlastně byla občanská. Z toho vlastně, že 6 republik, jo, některé se chtěli oddělit a na rozdíl od rozdělení Československa, které proběhlo mírovou cestou, tak tam vlastně ta jedna část, velká část Jugoslávie nechtěla dopustit to rozdělení toho státu vlastně. Takže, ale bylo to prostě z vnitra toho uskupení. Teda ta válka, co probíhá teďka v Evropě, tak vlastně je útočnou válkou jedné té strany. Což je ten zásadní rozdíl. Ale co se týče toho, té války těch sousedů, já tam pozoruju opět zvenku, já jsem na Ukrajině nikdy nebyl. Mm-hmm. A to chci jasně říct, a proto se k tomu ani nechci vyjadřovat. Ale co vidím z médiích a tak, vlastně tam je velká podobnost v tom, že v tom hraju velkou, jako velká část toho, jak se taková věc může stát, že by sousedé začali zabíjet sousedy, je využití médií tohleto. Protože v té Jugoslávii, kde maršál Tito, že jo, diktátor komunistický, prosazoval to bratstvo a jedinstvo. Mm-hmm. Bratrství a jednota. Tak oni, když vlastně s tou válkou začínali, tak v Srbsku ta média, která byla kontrolovaná prezidentem Miloševičem, velice chytře si uvědomil, že musí kontrolovat média. Sociální sítě tenkrát ještě nebyly, takže vlastně všichni koukali na ty zprávy v televizi a četli ty noviny. Takže vlastně to všechno kontroloval. Tak najednou začal používat místo Chorvatů Ustašové. Mm-hmm. Jo? A tím vlastně přivedl do myslí Srbů, které žili mimo území Srbska, tu vzpomínku na druhou světovou válku, kdy chorvatský fašistický režim vyvraždil přes 100 000 lidí v jasenovackém koncentračním táboře. Většina z těch zavražděných byly Srbové, tam byly i Chorvaté a další národnosti, ale většina, mm-hmm. velká většina toho byly Srbové. A vlastně v těch myslích těch Srbů vyvolal strach. Vyvolávání strachu pro tyhle ty média je hrozně důležitý, pro tu válečnou propagandu. Protože když se bojíš něčeho, tak se začneš bránit.
0: A reaguješ na to neadekvátně. Jasně.
1: Jo? Takže to byla ta situace z té srbské strany. Z té chorvatské strany oni nezůstali dost jako pozadu v tom, protože samozřejmě, když byli nazýváni Ustašama místo Chorvatama, tak nám začali používat po Srby výraz Četnik. Mm-hmm. To zase byla paravojenská srbská velice radikální jednotka, která za druhé světové války pobíjela kohokoliv, kdo nebyl Srb. Takže najednou v těch médiích už nebyli bratři Chorvaté a bratři Srbové, ale byli tam Ustašové a Četnici. Jo? Další věc, která byla velice podobná. Například Žilko Ražnatovič Arkan, když bojoval v Bosně-Hercegovině, to byl válečný zločinec, warlord srbský, tak používal, že tam jsou ty Bosňáci a Chorvaté a nazývali fašisti. Mm-hmm. Jo? Najednou bojoval s fašistama. To je zase prostě druhá světová válka, že jo?
0: To je ta stigmatizace.
1: Mm-hmm. Když si poslechneme média teď o tom konfliktu na východě Evropy, jak to nazývám, protože ukrajinský konflikt komentovat nemůžu, tak mm-hmm. já říkám na východě Evropy, tak tam taky vlastně se bojuje s fašistama. Jo? Zase ta druhá světová válka, protože, že jo, na tom území, které tam existuje, historicky, jak jsi říkal, to byl jeden stát.
0: Ano.
1: Jo? A ti vlastně bojovali s těma fašistama. Všichni, komplexně,
0: na jednu stranu.
1: A teď najednou prostě ten větší územní celek, který tam z toho vzniknul, vlastně bojuje s tím menším územním mm-hmm. celkem, jo? Ale vlastně ta idea je vlastně bojuje s těma fašistama. To už nejsou zase ty bratři. To už nejsou ty bratři, kteří s kterýma těch, já nevím, kolik desítek let žili v jednom státě. Tak si asi musíme nahradit. Jo? Ty bratři Slovany s něčím, proti čemu se dá bojovat. A to vlastně v těchto propagandách je velice často. Oni buď útočí na city, jako jsou děti, mm-hmm. jo? Zabíjení dětí, to bylo v Jugoslávii dominantní srbská propaganda, zabíjení dětí, tím vlastně vytvoříš, vybudíš ten instinkt, který máme.
0: To je ochrana, takový nejvíc silný, ochrana, že jo? Prostě protektivita vůči dětem.
1: Ten bond mezi dítětem a rodičem je velice silný. Ano. A nebo použiješ nějakou další takovou prostě nějakou náhražku pro to, a v tom případě jsou to boj s fašismem. Jo? Takže už vlastně nezabiješ ty svý bývalý bratry.
0: Ale nějaký Slovany, fašisty.
1: Ale fašist,

0: zprávy z bojiště, to jsou takové jakési technické zprávy o střetu vojsk. Mm-hmm. Jo? Prostě tam se potká jedna jednotka s druhou jednotkou. Co ovšem dominuje v těch zprávách, jsou zprávy o těch zvěrstvech. Bylo to i v té jugoslávské mm-hmm. válce, je to i v té dnešní. Co vůbec vede ty ozbrojené jednotky k tomu, aby útočili na nevinné oběti, na civilisty, mm-hmm. na děti, na civilní objekty? Jaký to má podle tebe důvod? Proč se nesráží jenom ta vojska? Mm-hmm.
1: Že to máš, já jsem, když jsem já šel do té války šel v roce 94, to už je hodně dávno, tak jsem byl nějakou válkou naštěstí nepolíbený. Naše generace, moje generace v těch letech, že jo?
0: Tak jsme skoro stejně staří, takže jasně, naše generace.
1: Já jsem trochu starší, jako přece jenom potrošku starší. Takže to, takže vlastně pro mě válka, to byly možná nějaký ty sovětský filmy, jsme viděli, jak bojovali proti Německu a žádná válka nikde okolo nás nebyla. A moje představa té války právě byla taková, že tam budou ty vojáci, jak říkáš, myslím krátce vojáci, aby si neříkal, že jsem z toho Kladna.
0: Ano, vojáci.
1: Aby jsem neříkal vojáci, tak si tam to dávám bacha. Tam byli ty vojáci.
0: Ty frontoví.
1: Který vlastně budou proti sebe střílet. Mm-hmm. Jo? A tu a tam se přihodí, že prostě nějaká raketa nebo nějaký dělostřelecí granát se prostě uhne cesty a narazí někam jinam, kde to nemělo být a zabije civilisty.
0: No, prostě někam spadne, tak jo? Jako nechtíc.
1: Jasně. To se může stát, že technická závada se může stát. To byla moje představa o tom, jak taková válka bude probíhat. A když jsem přiletěl do Sarajeva v březnu 94, tak jsem vlastně viděl úplně jinou válku. Mm-hmm. Jo, úplně jinou válku. A ta válka spočívala v tom, že na těch kopcích kolem Sarajeva, to je vlastně krásná hornatá oblast, tam byla olympiáda zimní, že jo?
0: 84.
1: Takže vlastně to je úplně ideální pro lyžování, ale samozřejmě také to je ideální pro obléhání toho města. Mm. Ta armáda byla na těch kopcích a ostřelovala to město.
0: No, promiň, on to vypadá trošku jako Zlín, že? Uh-huh. To kolem té řeky Milecky uh-huh, a Neretvy, uh-huh. takhle Milecky, natažený, uh-huh. že?
1: Akorát ty hory jsou tam vyšší, že?
0: Jo. A vlastně to takový dlouhý zastavěný údolí.
1: A tam vlastně teda docházelo, to jsem viděl na vlastní oči, to mi jako nikdo nevymluví, protože já jsem to viděl, jak vlastně snajpři ostřelují i tramvoje. Jo, holoví lidi po ulicích doslova, uh-huh. z těch vysokých domů, co tam byly na té srbské straně a z těch kopců. Ostřelují tržiště. Pohřební průvody. A to byla úplně jiná válka, než já jsem jako očekával.
0: Protože někdo střílí na tramvaje,
1: jasně,
0: že?
1: Jasně. A to bylo vyloženě jako cíl, bylo zabíjet prostě ty lidi na druhé straně, aniž by měli nějaký vojenský cíl. Jako. Mm-hmm. Já jsem viděl zastřelení kluka. Já jsem o tom si s tobou už povídal, já se do toho nechci vracet, ano. Ale to vlastně byla moje taková první srážka s tím, kdy jako snajper zastřelí dítě.
0: Jen tak,
1: jako, protože může. Když jsem potom vyšetřoval zločiny, už v rámci tribunálu, vyšetřoval zločiny ve Vukovaru, tam jsem se přišel na hození bomby na nemocnici. A zase to nebyla útočná válka, když, já nevím, za druhé světové války Němci přepadli Polsko a potom Rusko a Československo, že a útočili na ty města. To byl pilot jugoslávské armády.
0: Čili vlastní armády.
1: To je jako kdyby pilot český Air Force hodil bombu na nemocnici v Olomouci. Jako příklad, tam tady pocházíš. Jako, aby to bylo úplně jasné.
0: Protože on je Čech a v Olomouci na Moravě.
1: Tak, jo. Takže vlastně to jsem viděl taky jako na vlastní oči. A zase opět, ženevské konvence, ty důstojníci té armády mají školení o tom. Jako to nebyla nějaká paravojenská jednotka prostě z nějakých opilců. Mm-hmm. Jo, to vlastně byl důstojník, vysoký důstojník armády, který ovládal bojový letoun. A buď dostal příkaz, anebo sám prostě použil zaměřování na Červený kříž na střeše té nemocnice jako zaměřovací pod, proto aby tam na to hodil bombu. A to jsou takové ty věci v té válce, kterou vlastně já jsem neočekával. A teď prostě, co vidím v médiích, aniž bych teda mohl zjistit, jestli to je pravda nebo ne, tak vidím velice podobné věci se odehrávají na východní Evropě, když jsou ostřelovány nemocnice, kulturní objekty, divadla, jo? A jako ta sofistikovanost těch útoků je daleko vyšší, protože za těch 30 let se zlepšily zbraně, jo? Takže vlastně ta sofistikovanost těch útoků je vyšší, ničivější, ta síla toho je, ale ta podstata je furt stejná. Jako někdo střílí na objekty, které vlastně jsou jasně chráněny Ženevskou konvencí. Jo? A když se ptáš jako proč, já nevím proč, Tomáši, já nevím proč to dělají. Když to dělají prostě nějaké paravojenské jednotky, které prostě jsou na tom bojišti, protože se dali nějaký dohromady a
0: takové
1: to,
0: zdivočelé, řekněme.
1: Ano, zdivočelé, buď nešťastní tím, že někdo zabil někoho, tak oni taky chtějí někoho zabít, aby si to vyrovnali. To je taková ta moje první kategorie těch pachatelů, jako někdo mi zničí celou rodinu, tak já mu zbraň a jdu to udělat někam jinam. To se stává v té válce. A tyhle ty útoky, o kterých mluvíme, ty jsou sofistikované. To prostě není žádná paravojenská struktura. Takové zbraně musí ovládat odborníci. To prostě není jako vystřelit z Kalašnikova. A proč někdo nařizuje, aby na území souseda se útočilo na taková zařízení, to prostě buď musí být plán, a to říkám jako občan, jako vyšetřovatel, já jsem tam nebyl, opět to opakuju, aby jsme si rozuměli v tom.
0: Rozumím.
1: Buď to musí být plán to udělat takhle, anebo to vedení té armády nemá kontrolu nad tím, co tam ty důstojníci dělají, o čem silně pochybuju.
0: V tom případě ale tam jsou nějaké zodpovědnosti linie, že jo? Na jedné straně je nějaké vrchní velení, ať už se bavíme třeba zase o té jugoslávské záležitosti, a pak jsou ti přímí vykonovatelé. Kde je ta propojka mezi tou zodpovědností? Kdo je nakonec teda ve finále zodpovědný tady za tyhle ty aktivity? To vrchní valení, nebo ti vykonavatele, nebo obě ty strany?
1: Tomáši, podle běžných zákonů, který se vlastně v tom válečném konfliktu mají používat a musí se používat podle Ženevské konvenci a podle toho, ten velitel, pokud zjistí, že dochází k takovým činům,
0: útokům na nemocnice, překračování těch Ženevských konvencí,
1: tak má povinnost ty lidi za to potrestat. Jako to je vlastně povinnost toho velitele. Ten velitel musí zajistit to, aby ty jeho podřízení vlastně nepáchaly zločiny. A pokud ten velitel to neudělá, tak se stává stejně zodpovědným.
0: Jako ti vykonovatele.
1: Otázka, podívej se na Ovčára, můj případ z té Jugoslávie, kdy vlastně bylo pobyto 265 chorvatských civilistů. Tam vlastně plukovník Mrkšić, později generál Mrkšić, byl povýšený po té operaci na generála. Vlastně on nařídil stažení jednotek jugoslávské armády z té lokace Ovčára a předal ty zadržené do rukou paravojenské jednotky. S tím, že oni zabijí.
0: Čili je zbavil ochrany de facto.
1: Zbavil ochrany. Mm-hmm. Podle ženské konvenci měl povinnost ty lidi chránit. I kdyby to byli bývalí válční zločinci, pokud složili zbraně,
0: tak to byli zajatci
1: a mě povinnost je chránit. Ale on se rozhodl, že nebude jako Srb střílet na Srby, aby bránil Chorvaty. Jo? A za to dostal 20 let. Za to bylo odsouzeno na 20 let. Selhání této velitelské pravomoci. On sám na rukou žádnou krev neměl. Ale on dělal rozhodnutí jako velitel, a to rozhodnutí vedlo k tomu, že 265 lidí bylo povražděno a naházeno do masových hrobů. Jo? Tady vlastně ta vojenská zodpovědnost, jako zodpovědnost za to, co ty podřízení dělají. A on vlastně nařídil těm podřízeným, aby se stahli. Znamená, ty podřízení nebyly soudně stíháni, ale on, který to nařídil, byl zadržen, zatčen, předán tribunálu a odsouzen.
0: Jak vynutitelná je ta spravedlnost tady v těch podmínkách? Protože přece jenom ty konflikty nějakým způsobem končí. Ne vždy končí takovým stylem, jako skončila třeba druhá světová válka, která skončila obsazením území toho nepřítele. Na německém území tehdy mohl proběhnout Nurimberský tribunál denacifikace. Srbsko, nebo ať se pořád bavíme v tom nějakém tom celku, ta bývalá Jugoslávie nebyla vlastně okupována. Jak se dá vynucovat ta spravedlnost na těch územích?
1: Tomáši, primárně by to měly dělat soudy v těch zemích. Kdyby byla, já mám rád ty podmínkové věty, kdyby byla ta spravedlnost chorvatská, srbská, bosenská, schopná, ochotná soudit ty válečné zločiny tam, tak žádný mezinárodní tribunál vůbec nemusel existovat. Vůbec. Tam vlastně byla povinnost těch místních soudů. Ale v těch oblastech, těch státech dochází bohužel k tomu, že když někdo na ulici zabije někoho, mimoválečný konflikt, tak všichni tu vraždu odsoudí, ty soudy ho zprocesují a odsoudí ho 15-20 let.
0: Jasně, to je, jo, klasický kriminální čin.
1: Když úplně stejný kriminální čin se stane v tom konfliktu, kdy jeden člověk zabije druhého, nemyslím v boji, ale myslím zavraždí.
0: Civilně.
1: Tak najednou ty soudy nejsou ochotny soudit své vlastní občany.
0: Jenom tu druhou stranu.
1: Jo? A proto právě v té Jugoslávii musel vzniknout Mezinárodní tribunál pro válečné zločiny, stejně jako ve Rwandě. Jo? Mm. Ty byly jiné než ten norimberský a tokijský. Protože, jak jsi správně řekl, norimberský a tokijský vojenský tribunál, to byly tribunály vítězů.
0: V obsazených, jo, zemích, tak, poražených na hlavu.
1: Tak. Když to v té Jugoslávii vlastně, tím se ten proces protahoval, protože ty státy odmítaly s náma spolupracovat. A ta vynutitelnost vlastně takového procesu byla díky tlaku mezinárodního společenství na ten stát, na ty státy té Bílé Jugoslávie, aby s náma spolupracovali. A to trvalo leta, protože ten tribunál trval tak dlouho. Na rozdíl od toho norimberský, který vlastně byl za 2 roky vyřízený.
0: Protože oni si mohli dojít, pro koho chtěli.
1: Tak, přesně, oni si jednak zatkli si, koho chtěli, nebo koho mohli, teda v tom, když nebyli mrtví, nebo nebyli někde skovaný. Svědky si přivedli taky, které potřebovali, a na místa činu měli přístup do Auschwitzu a do všech těch koncentračních táborů, tak oni nemuseli někde se plížit nebo zatýkat tajně někoho, jak jsme to dělali my, že jo? Protože oni prostě k tomu měli přístup. Ten jugoslávský tribunál trval od 93. roku do 2017. A si rozpočítej, jak to dlouho trvalo.
0: 93.2017? Je to možný, že to 24 let?
1: A stálo to...
0: Čtvrtstoletí.
1: Poslouchej, stálo to 2 miliardy amerických dolarů. 50 miliard korun. Ta spravedlnost je hrozně drahá. A kdyby bývaly byly ty soudy v těch jednotlivých státech schopni a ochotni to dělat sami, spravedlivě, na všech stranách toho konfliktu, prostě když někdo spáchá zločin, aby za to byl potrestán, tak mezinárodní společenství nemuselo žádné tribunály ustanovovat a nemuselo mezinárodní společenství, to vlastně byly peníze z celého světa. Mm-hmm. Jo, to nefinancoval jeden stát, to financoval OSN, a OSN nefinancováno z rozpočtu států celého světa. To znamená, nemuselo mezinárodní společenství utratit 2 miliardy dolarů na vyšetřování válečných zločinů bývalé Jugoslávie. Proto otázka dnešních tribunálů a vynutitelnosti toho práva na území východní Evropy je otázka, já si myslím, spíše pro politologa a mezinárodního právníka než pro vyšetřovatele. Protože Tomáši, ta technická stránka té věci dneska není problém. Když jsme začínali my, já jsem napřed 95. roce za tribunálu, tak v podstatě neexistovala expertíza. Všichni ty vyšetřovatelé těch válečných zločinů z toho Norimberku a z toho Tokia už byli buď mrtví, anebo tak starý, že to vlastně byli stařičkové, jo? A ten proces byl prostě jiný. Už proto vlastně jsme se bavili o tom, že vlastně to byly tribunály vítězů. My jsme začínali z nuly, úplně z nuly. My jsme se s tím prostě museli poprat a jako zjistit, jestli ty procesy nastavené vlastně budou fungovat, jo? Dneska to technicky není žádný problém. Dneska těma tribunálama prošly tisíce lidí, tisíce vyšetřovatelů, stovky právníků, prokurátorů a soudců, kteří vlastně už vědí, jak s tím zacházet. Dneska už není expertiza, dneska není problém. Dneska je problém politická vůle a vůle to financovat. A to je otázka pro politiky a ne pro vyšetřovatele. Protože já ti můžu garantovat, pokud by to bylo pouze na vyšetřovatelích, právnicích a soudcích, tak takové problémy nebudou. Lidi by se pochytali a za válečné zločiny odsoudili.
0: Ale někdo to musí zaplatit, zorganizovat. Uh-huh. A taky, když to řeknu nějak zjednodušeně, se pak o ty vězně taky postarat, uh-huh, že jo? Protože nemůžeš jim dát do životí a pak říct, tak si je někam odvést.
1: Jasně, no. Ale to úplně to primární je politická vůle. Světová politická vůle něco takové ustanovit. A dá tomu takový mandát, aby to bylo vymahatelné. Protože ten mandát nemůže být bezubý. Bezubý mandát, dám ti příklad, já mám rád příklady. UMPROFOR, UNPROFOR, bývalé Jugoslávii, ta první mírová operace.
0: Byly ty jednotky OSN.
1: Jednotky OSN, to je United Nations Protection Force, modré přilby, které byly v roce 92 poslány do bývalé Jugoslávie, tak oni, jejich mandát byl peacekeeping, udržování míru, v situaci, kdy ten mír neexistoval.
0: Jako co nemůžeš udržovat?
1: Nemůžeš udržovat to, co neexistuje. A takhle špatně nastavený mandát potom vedl ke Srebrenici.
0: Ano, oni na to vlastně koukali, ty holandské jednotky.
1: Oni prostě neměli dostatečnou sílu pro to,
0: aby zasáhli.
1: Aby mohli zasáhnout. Jako pár set, dejme tomu, vojáků, lehce ozbrojených, těžko už se může postavit armádě Republiky Srbské, která měla bojové zkušenosti, byla objevena těžkou technikou. Ty vojáci tam měli v podstatě udržovat, zabezpečovat konvoje a zabezpečovat nějaký ty safe havens, ty bezpečný místa pro ty uprchlíky, ale ne proti bojovým jednotkám. Jo, to prostě byla, to byla mírová mise, to nebyla bojová mise.
0: Nebyli
1: jo?
0: schopni bojovat, nebylo jasně. to proporcionální jasně. ty strany.
1: Jasně. Rozumím. Například jako porovnání s tím, taková bojová mise, jo, která byla garantovaná a rozhodnutá Radou bezpečnosti OSN, která jediná o tom může rozhodnout, byla první válka v Iráku. Saddam Hussein napadnul Kuwait, mezinárodní společenství se rozhodlo, že tam prostě vojenskou sílu pod záštitou OSN, protože jeden stát napadl druhý stát a tam skutečně byly bojové jednotky, které vlastně zahnaly Saddam Husseina zpátky z Kuwaitu do Iráku. To byla mise, která nebyla peacekeeping. To byla peacemaking mise. Takových je strašně málo. Většina těch misí je peacekeeping. Ale v té Jugoslávii to bylo špatně nastaveno. Protože asi nikdo neočekával v těch 92. roce, k čemu v Evropě může dojít. Ono se kritizuje se to dobře. Tady můžeme sedět, tady
0: když máme už krásně, máš tu zkušenost.
1: Tak sedíme tady krásně spolu, povídáme si, ono se to hezky kritizuje.
0: Když už víme, jak to dopadlo.
1: Když víme, jak to dopadlo, jo. Ale to je ukázka špatně nastaveného, jo, procesu, který vlastně nebyl schopen se poradit s tou situací na místě. A takhle to je vlastně podobné s tím nastavením toho tribunálu. Pokud někdo bude chtít nějaký tribunál takový ustanovit, aby se vážně zločiny někde jinde, buď v východní Evropě nebo kdekoliv jinde, vyšetřovali, tak ten mandát musí být takový, aby ty tribunály byly schopný vlastně se s tím vypořádat. Nemůže to být bezubý.
0: Ty se zvrátil do státu bývalé Jugoslávie po téměř 20 letech. Mimo jiné, abys tam natočil film, o kterém si ještě budeme v průběhu rozhovoru bavit. Jak vnímáš ten vztah těch Srbů a Chorvatů dnes? Už se to úplně normalizovalo, úplně to zmizelo, nebo tam jsou pořád ještě ty stíny té minulosti, ten strach tam ještě přetrvává mezi oběma?
1: Vysvětlím takhle, Tomáši. Jak jsi správně řekl, já tam nebyl 17 let, protože vlastně jsem začal pracovat někde jinde a zabýval jsem se prostě problémy v jiném světě, v Iráku, v Afganistánu a v jiných státech světa, nebo oblastech světa. A vlastně loni v létě jsem přiletěl do Záhřebu, zase do auta a moje první cesta, jel jsem do Vukovaru, tam byl ten tým, ty filmaři, a moje první cesta byla na Ovčáru. Jo, prostě to se nedalo, abych tam nejel hned. Protože vlastně to
0: bylo to místo činu.
1: To bylo to místo činu vlastně, kde jsme nám strávili 7 týdnů vykopávání toho masového hrobu, pak leta tím vyšetřováním a souzením těch pachatelů za to. Pro mě to bylo, když jsem to tenkrát dělal, tu práci u toho tribunálu, tak jsem tam žádné emoce neměl. Teď po těch letech, když jsem se tam vrátil, to bylo daleko víc emoční pro mě. Taky jsem starší už, jo, pochopitelně.
0: Většinou se to nějak usadilo, že, v té paměti?
1: Jasně, a navíc ještě vůbec nemám žádný povinnosti tam, jako v tom. Tenkrát jsem neměl čas na nějaké emoce, tenkrát jsem měl jasně stanovit, co musím dělat a na nějaké emoce nebyl čas. Ale proč vlastně k tomu vracím, jo? To je vlastně takový místo, největší válečný zločin, jako na území Chorvatska od druhé světové války. Vukovar, tam jsem přijel. A v tom Vukovaru to na první pohled vypadá, jako kdyby všechno bylo OK. Oni opravili ty baráky, jo, opravili tu věž, velice krásně, tu vodárenskou věž, mm-hmm. takový ten symbol toho Vukovaru. Tu a tam vidíš prostě něco jako rozbitýho, a když si pojedeš po Praze, taky máš nějaký baráky, které vypadají, že by potřebovali trošku ošplouknout.
0: A některý jakoby pamatují
1: jasně.
0: válku.
1: Jo, takže ono to vlastně není úplně všude ideální, že by všude všechno bylo nový a jo, to není žádné město v poušti. Mm. To je prostě živý organismus. Tak si říkáš, takhle podívej, ono to vlastně už ta válka tady ani skoro není vidět. A pak začneš mluvit s lidma. Jo?
0: A tam to je.
1: A tam to je, jako v těch hlavách. Ten strach těch sousedů. A co mě absolutně šokovalo, bylo ve Vukovaru, nevím, jestli tam ještě teďko je, když jsem tam byl, jak tam byla, škola pro děti, která má z jedné strany vstup pro srbské děti a z druhé strany vchod pro chorvatské děti. A to je takový symbol, podle mě, toho...
0: Té rozdělenosti.
1: Jak ta společnost je stále rozdělená ještě. Jako po těch letech. Jo? Od 91. kdy ta válka vznikla, myslím 98, to bylo reintegrovaný zpátky, nechci, 97 nebo 98, to bylo, to je stejně hodně dlouho už. A do dneška vlastně ta materiální škoda se dá zacelit velice rychle. Ať to vypadá hrozivě, prostě vidíš ty města zničená tou válkou. Ta otázka peněz, otázka toho, jakým způsobem se do toho chceš vložit a jestli to teda chceš opravit nebo nechceš. A jak opravit myšlení lidí, jak odvrátit strach těch lidí z těch sousedů, protože jsou vlastně nějaký sousedé. No. Jo, to vlastně nebyly žádný, prostě invazní. No. To nebyla invazní, again, já jsem se říkám, nebyla to invazní válka, to byla válka těch sousedů, kteří vzali zbraně a začali se mezi sebou zabíjet. A pochopitelně to je daleko komplikovanější, ta reintegrace, to odpuštění, jo, to prostě je daleko komplikovanější, protože nemůžeš ukázat na jiný stát, že to nás napadli oni. V druhé světové válce Němci nás napadli, jo? Tak jsme je zahrnuli zpátky.
0: Odsunuli jsme a už tu jakoby nebyli.
1: Jo? A když to tam vlastně máš by možnosti, buď teda se tam nevrátíš a žiješ jako uprchlík někde jinde, anebo se tam vrátíš a budeš mít ty sousedy vedle sebe, protože všichni se chtějí vrátit domů, jo? A to vlastně byla jako velká ukázka toho pro mě aspoň teda, jakým způsobem ta reintegrace, jakým způsobem to usmíření vlastně, kolik času to potřebuje pro to, aby se to vůbec mohlo nastartovat. Protože ty generace, kterou válku pamatují, z těch to nevyženeš, z těch hlav, protože ty se vlastně, ty to zažili a ty generace těch mladších, těch ta next generation, přímo ta následná generace je tím ovlivněná. Protože to slyší doma. Jo? Byli někdy jako, třeba se narodili jako utečenci v cizím státě a věděli, proč se nemohli vrátit domů. Jo? Ty jsou s tím stále ještě ovlivněni. A to samozřejmě funguje u nás. Já jsem se o to bavil o Sudetech. Já to vždycky dám jako ukázku toho, jak palčivá otázka Sudet stále u nás je, ať si to jako přiznáváme nebo nepřiznáváme, a jak je to dlouho. Mm-hmm. A pořád to tady je, jako ty Sudety. Jo? A Němci mají pořád ty spolky, že jo? ty krajenský a tak. Jo? U nás, když byla prezidentská volba, tak zmínka o Sudetech a jednoho toho kandidáta, jakým způsobem to ovlivnilo vlastně výsledky voleb a jak je to daleko. Jo, pro ty Chorvaty, Srby to vlastně tak daleko není. To vlastně historického hlediska to je vlastně chvilka. Takže ta usmíření tam pochopitelně je problém a vůbec to není otázka materiální. Je to otázka myšlení a obavy, strachu, zase strachu z těch druhých.
0: Z toho procesního hlediska byl tribunál úspěšný, vynesl přes 160 rozsudků. Nicméně vzhledem k tomu tématu, o kterém se bavíme, jak přetrvává ten strach mezi těmi lidmi, vnímá i to obyvatelstvo tam, že ten tribunál byl úspěšný, nebo to pro ně nebyl uspokojivý výsledek odsouzení těch zločinců?
1: Já si myslím, že to otázka, řekl to správně, jo, ono to má dvě roviny, ono to ale má víc než dvě roviny, ale ty hlavní dvě roviny. Z geopolitického hlediska ten tribunál byl úspěšný. My jsme odstranili z té společnosti ty hlavní pachatele. Jo, ty, co byli naživu aspoň. Jo, ty hlavní pachatele, ty za to byli odpovědní. A ta společnost se mohla aspoň na čas pohnout jiným směrem. Jo? Takže tam ta úspěšnost byla už jenom tím vlastně, že na základě úspěchu toho jugoslávského tribunálu byl ustanovený ten mezinárodní soud pro vážné zločiny. Podepsání římské smlouvy, kdyby ten tribunál nebyl úspěšný, tak se svět v životě nedohodnul, aspoň podle mého mínění, na podepsání římské smlouvy a ustanovení Mezinárodního soudu pro vážné zločiny, který taky sídlí v Hágu. Takže tam si myslím, že úspěšní budeme a věřím tomu, že historie k nám bude příznivá. Ke všem, co jsme tam o tom pracovali. Teď se zeptáš na ty obyčejný lidi. Mm-hmm. Jo? A já budu opakovat to, co říkám pořád. Nedej Bože, Tomáši, nedej Bože, aby někdo za toho přijel do Olomouce, vykopnul ti dveře
0: u baráku,
1: zastřelil ti manželku, znásilnil ti dceru a zapálil ti dům a vyhnal tě někam na 15 let kde by si nechtěl být, někde je velká zima, jo? A ty bys měl ty dvě možnosti, jo? Buď teda vzít tu nespravedlnost, nespravedlnost do svých rukou a pořídit si nějakého Kalašníkova nebo nějakou jinou zbraň a jít teda do té války a zabít ty sousedy, aby si to s nimi vyřídil, anebo čekat na tu spravedlnost, až teda jak pomalu přijde, jo? A potom by si se dozvěděl, že v nějaké cizí zemi odsoudil nějakého člověka, který ani nezabíjel.
0: V životě za ním neslyšel.
1: Jo, a byl to ten, který to nařídil. A ty se vrátíš do toho vypáleného domu, jo, po těch letech a myslíš, že si budeš myslet, že ta spravedlnost jako skutečně na někoho dopadla? Já myslím, že ne, jako. Já si myslím, že prostě ne. Jo, ty bys chtěl vidět toho, kdo ti to udělal. A hned.
0: Jo, je to těžká otázka, jak říkáš, člověk se do toho nedovede vžít, ale je to velmi dobře představitelné. Ano, protože co ti je po nějakým papalášovi někde, když ty víš, kdo konkrétně ti ublížil.
1: Mm-hmm. Takže my to musíme posuzovat z toho hlediska. Říkám, když se o tom budeme povědět takhle spolu a nemáme tu zkušenost, já mám aspoň zkušenost toho vyšetřování. Ty tu zkušenost nemáš vůbec, zapal pambu, a jsem strašně rád, že ji nemáš, protože každý u nás v této krásné zemi mít nemusí, tak se to jednoduše diskutuje, ale když potom by si přišel na ten skutek toho, co se ti to stane tobě, jako, a najednou ztratíš všechno, co jsi v životě měl, jo, i ty pitomí fotografie tvojich rodičů, jo, prarodičů, který vlastně normálně leží někde tamhle ve skříně a v životě se ani nepodíváš, ale můžeš.
0: Jo? Než to někdo zničí.
1: Jo? A pak najednou nemůžeš. Jo? A vlastně ani nevíš, jak ten děda a ty babičko vypadali. To jsou malichernosti, ale oni jsou důležitý, takové malichernosti.
0: Z těch detailů se skládají ty příběhy.
1: Že nemáš ten kout někde, prostě, kde jsi měl, kde jsi prostě jako si dělal ty autíčka třeba svoje, co krásně děláš ty modely. A najednou to prostě vyletí, jo? A už to nemáš. A nemáš nic prostě. A tak to je ta situace, kdy potom si můžeš poradnout s těma lidma z té země toho konfliktu, o kterém se bavíme teďko, že jo, ať je to východní Evropa nebo Jugoslávie, a pak si můžeš říct, jako, jak jsem se zachoval já, ale bez té zkušenosti životní, prostě takový to já bych to nikdy neudělal, jo, to prostě...
0: Kdo z nás to může říct?
1: Přesně jo? Tak, jako jeden můj dobrý kamarád se mnou byl na přednášce teďko v Bratislavě, já jsem si ho pozval na té přednášky, Kamil Sládek, vlastně říká, že jeho zkušenost, když přišel do té Jugoslávie poprvně a bavil se s těma lidma, tak říkal na tu otázku, jestli bychom to udělali, tak říká, já bych nevěřil, první řadě bych nevěřil sám sobě. Já bych nevěřil sám sobě, že bych to nikdy neudělal.
0: Je to silný téma, no. Ano, protože ta motivace se pomstít, to je vlastně takový atavismus zděděný po předcích, který máme v sobě a je to vlastně něco, čím se snažíme zachovat ten rod, ten druh. Oko za oko, tak, zub za zub. Jasně. V těchto podmínkách se to asi nedá aplikovat, ale. S tím se opět pojí moje další otázka, zase se ještě vracím k tomu tribunálu. Ty jsi už vysvětlil, jak je to náročné organizačně, personálně, časově, především finančně. Dovedeš si představit, i dneska ten tribunál funguje a třeba i v souvislosti se stávající situací, že by mohl pracovat efektivně, že by mohl přinést efektivní výsledky?
1: Já nemám křišťálovou kouli na to, abych na to takhle odpověděl.
0: Tak spíš otázka zkušenostní.
1: Jasně, ale z hlediska toho, já už jsem to tady říkal, z toho profesionálního hlediska jasně. Zcela jasně. Jako, není problém, aby se dal dohromady tým lidí, který to dokáže udělat. Moji kamarádi, bývalí kolegové jsou teďko na území východní Evropy a ty důkazy tam dávají dohromady. Když je důležitý, Tomáši, teď zajistit důkazy, tak kvalita těch důkazů klesá s tím časem.
0: S přibývajícím časem.
1: Jasně, no. To je důležitý. A to se děje. V současné době vím o tom, že se na území východní Evropy důkazy zajišťují. Vím to proto, protože jsem tam měl být taky. Mm-hmm. Já jsem byl vybraný do toho týmu, který se na tom měl podílet. Ale můj zaměstnavatel to nedovolí, protože vlastně já dělám něco jiného, teďka pracuji pro OSN, takže já tu možnost tam jít nemám. dokud budu pracovat pro OSN. To je takové, ale vím o tom, že to probíhá a to je důležitý, protože my musíme zajistit ty důkazy. Aby jsme se nedostali do té situace, která byla právě v té bývalé Jugoslávii, kdy jsme se na místo činu nedostali třeba 5-6 let. Jo? Teď ta možnost existuje. Ale o tom, jestli takový tribunál bude někdy ustanoven a jestli bude schopen vlastně ty lidi zodpovědné za to soudit, to si nedokážu ani odhadnout. Protože, jak jsem už říkal asi dvakrát nebo třikrát, to je politické rozhodnutí. To je v rukou politiků, ne profesionálů. Myslím profesionálů v té oblasti. To není otázka soudců, prokurátorů, obhájců a vyšetřovatelů. To je politické rozhodnutí, které musí někdo přijmout a musí tomu dát zuby, protože pokud to bude bezzubé, tak to bude takové plácnutí do vody toho mezinárodního společenství, což v podstatě měl by i ten jugoslávský tribunál. Když si poslechneš paní Madeleine Albright, která o tom velice krásně mluví při výslechu před tribunálem, vlastně nikdo nevěřil tomu, že to bude fungovat. Nikdo tomu nevěřil, protože vlastně ti politici něco museli udělat, protože nemohli přihlížet tomu, že v té Jugoslávii se zabijí tisíce lidí.
0: Nezúčastněných civilních.
1: Tak, ale nikdo nevěřil, že tomu bude fungovat. My jsme to dokázali, že se s tím prostě něco stalo a že ten tribunál teda byl úspěšný. Proto já opěku po několikáté, to není otázka profesionálních lidí, kteří by takové vyšetřování měli provádět a soudit. To je vyloženě rozhodnutí politiků, které my nemůžeme nějak ovlivnit. Ani ty, ani já. To je otázka našich politických elit.
0: Vraťme se zpátky ještě do té Jugoslávie před těmi 30 lety. Ty jsi letos vydal komiks, který tady teda máme před sebou. Jsou to ti démoni balkánské války. Mimo jiné na tvůj příběh vznikl i film, ve kterém ty jsi i sám zahrál. Je to 30 let? Je to pořád téma, které táhne?
1: Ta knížka Vyšetřovatel, kterou máme tady taky před sebou, byla vydána...
0: Jejíž jsi autor tedy?
1: Ano, to jsem já autor. V tom komiksu jsem jenom spoluautor.
0: Jasně, že jsi to nenakreslil.
1: Aby jsme to, ale ani jsem neudělal ten scénář, protože to udělal Honza Kůžník a Zdeněk Ležák, ten scénář toho. Já jsem to kafral velice.
0: Intenzivně.
1: My jsme chtěli, aby to bylo podle skutečných, aby to vypadalo jako skutečně, aby to nebylo zavádějící. A samozřejmě Jakub Dušek, který to kreslil, opět naštěstí s tou válkou nemá zkušenosti. Takže on kreslil vážnou situaci v mírových očích. Všechno bylo krásné, jo. Traktory byly krásné a zbraně byly krásné, jako kdyby vyjeli z továrny. Já jsem mu říkal, Jakube, to musíš rozbít, musíš to umazat a rozbít a tak, jo. Nebo tam byly vlastně jiné zbraně a tak. To jsme naštěstí odstranili. Ale zpátky tomu, k té tvojí otázce, aby jsem se nezabořil do komiksu teďko. A prosím tě, ta knížka, ten vyšetřovatel vyšel v 2017 a už má pátý dotisk. Je to bestseller. Téma, které teď možná je znovu aktuální, ale v době toho vydání vlastně aktuální nebylo. Mě strašně překvapilo ten zájem veřejnosti o to. Dělám přednášky, na většině těch přednášek je fakt hodně lidí. Třeba právě v tom Brně bylo asi 130 lidí. Na další přednáška v Ústí nad Labem byli studenti, těch tam bylo přesto určitě. I na ty přednášky pro veřejnost jako chodí poměrně dost lidí. To znamená, že to stále pro ty lidi to téma aktuální je. S tím filmem to je vlastně dokument. Jo? Já nevím, jestli to je hraní dokument, nebo jak se to správně nazývá.
0: Tomu se říká dneska, myslím, dokudrama. Je to dokument kombinovaný s nějakým dohrávaným textem, s dramatizací.
1: No, ale ten vlastně, to možná Tomáš ani není. Ono to nemá dohrávání právě. Ono to vlastně je nastavený tak. To vlastně režisér toho je Viktor Portel, i scenárista toho. Je to vlastně koprodukce České televize, české firmy Frame Films, chorvatského Restartu. A je to financováno z různých zdrojů. Má to 72 minut. A ten děj se prostě odehrává tak, že já to vyprávím. Já jsem vlastně ten průvodce toho filmu. A tam se odehrávají ty skutečné věci, které prožili ty skuteční lidé. Tam jsou pouze dva herci, jo? Protože jeden ten člověk je mrtvý, tak jsme museli ho nahradit hercem, a druhý je v ochraně svědků, že je někde prostě jako v ochraně svědků, a tam samozřejmě z toho jsme nemohli vystavit tomu nebezpečí. To byl ten insider, který jsme použili na té ovčáře. Ale ten vlastně ten děj probíhá tím mým vyprávěním a tím vlastně těma skutečnýma hercema na skutečných místech. Takže ten film vlastně měl premiéru v Jihlavě a měl by údajně jít do kin v České republice někde začátkem příštího roku. A mě osobně by strašně bude zajímat, jaká byla reakce lidí na tohleto téma. Protože to samozřejmě temné, protože jo, a to téma je temné. A já jsem tam nehrál, jako já bych si nedovolil vůči hercům něco tak arrogantního. Já jsem tam vystupoval.
0: Musíte trošku opravit. My jsme viděli film společně v rámci privátního vysílání, než není v distribuci, takže já nebudu prozrazovat, co v něm diváci uvidí, ale hrál si v něm.
1: Jasně. Ne, já jsem tam,
0: docela dobře.
1: Já jsem tam vystupoval prostě v tom filmu, ale samozřejmě jsem strašně rád, že ten film vzniknul. Byla to iniciativa České televize, který původně chtěli, aby to byl jen dokument, těch 52 minut, a pak se rozhodli vlastně, že to téma je daleko širší a aktuální, tak se rozhodli právě pro ten film. A ten komiks, tam já jsem byl proti komiksu na začátku.
0: No to vím, můžu to prozradit, že jsi mi posílal vlastně ty první obtahy, jsem byl vlastně tvým prvním takovým oponentem. To posílal, jestli se mi to líbí.
1: Jasně. Ale já jsem vlastně předtím, když jsem to posílal, jsem byl proti tomu vůbec.
0: Jako vůbec, aby to vyšlo.
1: A jsem rád, že jsem byl přesvědčen. A vlastně s tím nápadem toho komiksu přišel Honza Kužník. To je novinář, který vlastně pracoval pro Technet tehdy a já jsem dělal pro ně rozhovor, jako dělám rozhovor pro tebe. A jeho to vlastně fakt to téma zaujalo. A on, pak jsem pro něj napsal asi 6 nebo 7 článků do Technetu, které měly obrovskou čtenost. Honza říkal, nedávno mi říkal vlastně ten první rozhovor, co jsme dělali, tak měl snad vůbec největší čtenost jejich článků na Technetu. A on teda přišel s tím, že by se měl udělat ten komiks a já jsem říkal, Honzo, víš, jako to je prostě takový téma, jako do komiksu. Jo, to je prostě, to je skutečnost a to, ale po roce jsme se sešli, já jsem jezdím akorát že na Vánoce, tak jsme se po roce sešli na kafe, na pokec a on to téma zase přivedl, říkal, hele Vladimír, jako fakt, já si myslím, že pro mladou generaci, která nečte knížky, jako, jak je to moc tlustí ta knížka, tak prostě to nečtou.
0: A je moc písmen.
1: Jasně, a já jsem říkal, ještě z legace, říkám, hele, ta moje knížka není tak tlustá, jako, protože ona je větší formát a menší písmena. On říkal, já jsem myslel stránkově, jako, ne na tloušťku. Tak ty malí to prostě nebudou číst, ale to téma prostě je tak nosný v současné době, a to ještě nebyla válka v Evropě. A já jsem se potom setkal s Monikou Strchovou a s Honzou, to vlastně doděláme PR v Gradě, a oni oba se do mě pustili s tím vlastně, že vlastně Honza má pravdu, že vlastně by to bylo dobré téma pro mladé, tak jsem teda řekl, OK, jo, tak se do toho pustíme. Takže Grada do toho šla, 2 roky jsme na tom pracovali, a teď vlastně to mělo premiéru v knihovně Václava Havla 26. října a zájem to velký, jako nečekaně velký mezi studenty, mezi lidmi. Jaký jsou prodeje, to nevím, ani vlastně bych to nemohl říct, i kdybych to věděl, protože to je vlastně otázka Grady, to není můj problém, ale mají o tom zájem média, jo, mají o tom zájem lidi, když jsem se o tom bavil lidi na těch přednáškách, tak se jim to vlastně líbilo, že to vlastně dobrá věc, jak zvigitelnit vlastně to, co se v té knížce odehrává, to je jenom segment té knížky, to není jako celá ta kniha,
0: ano, v tom. To vlastně řeší ovčaru.
1: Tak, přesně. Můj vlastně, to řeší můj příchod do té války v Sarajevu a potom vlastně ten ovčáru a operaci Květinka, to začení toho vážného zločince. Pokud by se to líbilo, Dokmanoviče, pardon, omlouvám se, ale kdyby
0: ne,
1: se to...
0: Ne, říkám, že,
1: jasně, no.
0: že jedná se o Dokmanoviče, to
1: ano, Květinka. Ano. Ale když by se to líbilo, kdyby se to dobře prodávalo, tak z té knížky se dá udělat ještě další, jako další epizoda. To by mohlo být například Šelko Razanšvejt Arkan, ten Warlord. To je vlastně velice silné téma. Jo? Máš tam další věci. Útok na Záhřeb. Jo? Máš tam operace kolem Dubrovníku. Máš tam ty zpravodajské služby, zatčení Miloševiče. Tam jsou různá témata, která by sama mohla být i zase námětem pro další komiks, ale já si myslím, že to je strašně brzo. Já si myslím, že ten si musí sednout, musíme vidět, jaký o to bude zájem, jestli skutečně to veřejnost přijme. A já doufám, že jsem se mýlil, Já upřímně doufám, že jsem se mýlil a že to se bude dobře prodávat.
0: Můžu za sebe?
1: Jasně.
0: Já nejsem literární kritik, ale knížku vlastně jsem od tebe dostal loni, tu jsem přečet jedním dechem, ta byla velice čtivá, nebo je velice čtivá. A ten komiks, ty to víš sám, my jsme si o tom psali, ty jsi mě to vždycky poslal, já jsem přečet pár listů a dával jsem ti na to nějakou zpětnou vazbu. To mě úplně zasáhlo, protože za prvé ta obraznost, protože ten příběh o tebe znám, my jsme ho několikrát řekli a ve chvíli, kdy jsem to viděl v těch obrázcích, v té knižce je to pořád takový nějaký strukturovaný text, ale když jsem to viděl v těch obrázcích, tak se mě to celý zhmotnilo. Bylo to úplně jiná imaginace, za prvé, a za druhé si myslím, že tam bylo velice jako šťastný to řešení, které jste zvolili, že jste to celý naladili, vlastně to si potom čtenáři, kteří si knižku koupí, tak to uvidí, vy jste to celý naladili jakoby do takové šedé barvy a vytahujete z toho určitý právě detaily. Mě třeba hrozně oslovil ten detail, jak oni je vezou na tu ovčaru, na té korbě toho traktoru a je to celý takový šedivý a je tam vidět jenom to koncový světlo červený toho traktoru. To zafokusování na ten detail, tomu dalo tomu příběhu obrovský drive. Musím říct, že nejsem žádným velkým konzumentem komiksů, ale znám třeba Maus, jestli znáš, to bylo vlastně o těch jako myších Němci tam byly si myši a prasata, nebo co byla ta druhá strana, ti židé v tom koncentračním táboře Osvětim, ten mě, na mě hodně zapůsobil a tenhle ten na mě měl podobný dopad. Jo, takže domnívám se, že je to velmi povedená věc.
1: Zajímavá třeba reakce některých čtenářů, kteří už to viděli a psali mi o tom. Je třeba zajímavý, jak rozličně se na to dívají, na tu strategii toho, že vlastně my jsme udělali tu současnost, kdy to vyprávím barevně, všechno ostatní je černobílý, právě se těma vypíchnutýma.
0: Ten flashback, že jo, je černobílý.
1: A třeba ta historie, tam je dvoli z historie, vlastně to je rozchod Tita se Stalinem, je v sépii. Jo. A někteří čtenáři to strašně oceňují, jakože to vlastně takhle rozdělení, aby bylo jasně vidět.
0: Rozlišují ty etapy.
1: Ty etapy. A někteří vlastně třeba vlastně psali, že je to rušivý v tom vlastně, že to je takhle barevně rozdělený, že to mělo být buď původně celý barevný, nebo to mělo být celý černobílý. S tím já nesouhlasím. Ale je to hlas čtenářů. Prostě každý na to kouká úplně jinak. Já si myslím, že tohoto řešení, s kterým teda přišli, je fakt dobrý řešení, aby se to rozdělilo. Ale nemusí to každý tak vidět, pochopitelně.
0: Jeden z takových možná důvodů, proč člověk píše knihu, vůbec stělesňuje ty, zhmotňuje ty myšlenky, je vypsat se z určité traumatizace. Domnívám se, že práce, kterou si prošel, zasáhne člověka nějakou traumatizaci. Jak se s tím vyrovnával ty?
1: Nejdřív s tou knížkou. Já jsem vlastně tu knížku chtěl napsat vždycky. Já jsem věděl, protože to je tak unikátní věc, co jsme tam dělali. Vlastně nic takového nebylo od Norimberku. A to už nikdo nepamatoval. Já jsem akorát měl problém s tím, že zaměstnavatel mi to nechtěl povolit, protože OSN primárně radši nepovoluje takové věci. Bude se vyhnout soudním nějakým sporům a tak.
0: Unikom informací.
1: Jo, a takže vlastně to těch 10 let, kterým jsem to nepsal, to nebylo, protože jsem to nechtěl napsat, ale to bylo, protože jsem nedostal k tomu povolení. Jo, tak to je ta jedna věc. Samozřejmě to vypsání mě jako hrozně pomohlo. Tam jsou části té knížky, které vlastně byly vyškrtnutý z toho, speciálně mojí manželkou, která vlastně tam to udělala, hodně proškrtala. Jednak říkala, to zajímá tebe, to nezajímá nikoho jiného, měla pravdu. Jo. Další věc, tam jsou furt dopsaných věcí, které jsem vlastně na ten původně neměl. A ona vždycky přišla s tím, jako, a co je tohleto? Já říkám, a ty to víš, ne? Třeba kontejner, UN kontejner. Jako. A říkám, ty to víš, ne? A on říkal, já to vím.
0: Ale oni to neví.
1: Ale oni to nevědí, to musíš popsat, jo? Takže jsem asi musel, něco vyškrtala, něco tam bylo potřeba dopsat, ale vypsal jsem se z toho, jo? Fakt to bylo dobrý, taková hygiena. Takže to byla dobrá věc. Ale s tím vlastně popráním se s tím stresem, to je posledně velice individuální. Já už to říkám jako často, my dva kolegové ti to semlelo. Docela jeden vlastně pracoval na Srebrenici, to byl Francouz, a ten si vlastně vyvolal velké psychické problémy, z kterých se dlouho léčil. Druhý Novozélanďan, chlap jako hora. přijel zpátky na Nový Zéland a tam se zastřelil posttraumatický stres. Takže vlastně na každého z nás to jako působilo jinak. Já třeba často vyprávím příběh, to bylo, když jsem byl v Kosovu, ta knížka o tom Kosovu nepojednává, já jsem to z toho vynechal, možná někdy příště. Já jsem se vrátil, přijel jsem na dovolenou sem. Jo? A já jsem vlastně v tom Kosovu těch půl roku, co jsem tam byl, od roku 99 do začátku 2000, jsme dělali jenom exhumace. Já jsem šéfoval té kanceláři Prištěně a těch půl roku jsme vyhrabávali doslova mrtvoly z hrobů. Jo? 2800 mrtvých, většinou to byli Albánci.
0: Nepředstavitelné číslo,
1: jo?
0: Pro mě.
1: To je celá obec, když to vemeš jako, jo? Velká obec.
0: Střední. Jasně, obec.
1: Takže vlastně to byla moje práce. Já jsem přijel do Čech, Tomáši, a v rodině probíhal nějaký spor, rozbila se pračka, pokud si pamatuju, a teď se prostě dohodli, kdo to, do toho dá opravit, anebo jestli se koupí nová pračka, jo? A já jsem vlastně do toho přijel v tom mindsetu, že vlastně moje práce je vyhrabávat mrtvoly, mm-hmm. jako jo. Já jsem se tak vytočil.
0: Kvůli té pračce.
1: Kvůli tomu, jak se dohadoval, takové malicharnosti. Mm-hmm. Víš, jako mě připadalo prostě dohadování se o tom,
0: jak vyřešit. Zbytečný.
1: Vyřešit prostě nějaký taky banální problém, jo, tak prostě, jako proč se vlastně o tom vůbec někdo baví, jo. Já jsem se tak vytočil, že jsem se rozhodnul, že se vrátím zpátky do Hágu, jo. A manželka zavolala stranou, říká, podívej se, Vladimíre, rozbitá pračka je úplně normální věc, který řeší normální lidi. To, co děláš ty, to není normální. Musíš si uvědomit, že my nevyhrábáme stovky mrtvol z masových hrobů. To děláš ty. Takže musíš mít s náma trpělivost. Protože tvoje problémy jsou jiné než naše problémy. A naše problémy jsou úplně stejné jako ty tvoje. Ale to jsou problémy obyčejných lidí. A vlastně poprvé jsem si, Tomáši, uvědomil, jakým způsobem ten stres se ti dostává pod kůži. Ty se nevidíš. Jako ty si myslíš, že jednáš pořád stejně, ale vlastně nejednáš, protože jsi ovlivněný s tím vlastně, co děláš. A když nemáš takový lidi, kteří vlastně ti vemou za tu ruku, zatřepou s tebou, řeknou, hele, počkej, jako, uvědom si, jako, jaká je situace, tak se podle mě daleko snadněji dostaneš do nějakých takových těch hlubších psychických problémů, než když se s tebou někdo zaklepe. A pro mě to bylo velice, velice důležité tehdy. A další věc, jako byl náš pes, my jsme měli Basseta, jmenoval se Derek. A ten by měl psát tu knihu. Co ten si vyslechl tenkrát? Protože jsme chodili po lese v Hágu.
0: Ty jsi mu to vyprávěl.
1: Já jsem mu to vyprávěl, jako. Nemyslím jako v detailech, ale prostě pověd.
0: No, ta terapie, jasně, že jo, tím jo. Slovem.
1: A další věc pro mě je prostě důležitá je golf. Já to neumím pořádně. Zlý jazykové říkají, to hra jako hokej, protože já jsem jako kluk hrál hokej nakladně, pochopitelně. Ale to mě neodrazuje od toho, abych prostě do toho míčku mlátil a nechodil po té fairway rovně, ale chodil do křoví a do potoka, jo, do vody nebo do bunkru. A přesto vlastně to má na mě strašně jako dobrý pocit, protože vlastně se projdeš v té krásné přírodě, nikdo tam neřvený, tam žádný bordel, není tam žádný odpadky, tam nejsou, nikdo na tebe neholáká, jo. A prostě každou sobotu už vyjedu takhle na golf. Jo, tak se vrátím domů úplně prostě, jo, vyčištěnej.
0: Ještě, že ty manželky a ty záliby máme, že?
1: Jasně, no.
0: A tak já tebe ještě prozradím, ono se to stejně ví z těch socek. Ty máš ještě takového velkého bojového psa, velký bojový plemeno, Pedro. Nosíš ho takhle na půlce ruky.
1: Jasně, no.
0: Ten s tebou jezdí na golf.
1: Vlastně Pedro vlastně, když nám zemřel ten předchozí pes, vlastně my jsme měli předtím jezevčika, mm-hmm. který vlastně si koupila tchýně a přivezla ho k nám do Hágu a já říkám jako z legrace, zapomněla si ho odvést, jo. Takže s náma zůstal, ještě jsme měli toho Derika, toho Basseta, už byl starý a to bylo štěňátko, takže vlastně ten skutečně jako tomu staršímu Bassetovi prodloužil život, jo, ten jezevčík, ale jak se čas toho, tak po 17 letech nám jezevčík zemřel, už on byl s námi v Hágu, ve Vídni a potom v New Yorku a tam umřel. A tak jsme si bavili o tom, jestli pořídíme zase pejska, my jsme vždycky pejska měli, ale nechtěli jsme si kupovat štěňátko. Říkali jsme, zachráníme nějakýho pejska. Tak jsme vlastně si ho vzali z útulku, on byl přivezený z Portorika, on se narodil na smetišti v Portoriku a byl přivezen do New Yorku, měl různý nemoci, všelijaký možný parazity a tak, to jsme všechno odstranili a teď prostě Pedro je jako středobodem, jo, dění, protože on je malinký a hrozně chytrý.
0: Na rozdíl od tebe, který jsi veliký.
1: Jasně, je chytrý jako opice, protože on jak přežil na tom smeťáku, on prostě má ten instinkt.
0: Má ty instinkty, no.
1: Přežití, jo. A jako další věc, jako jsi říkal, že to prozradíš, tak jako další je úžasný na sociální sítě, protože on je hrozně fotogenický, no. Jo. Takže já...
0: To používáš jako předvoj.
1: Prostě ten pes na těch sociálních sítích je jako... Já vždycky říkám, ale to je bohužel pravda, jako část na jeho ženského těla na sociální síti žádnou inteligenci nepřebiješ. Ale stejně tak jako krásný zvířátko žádnou inteligenci nepřebiješ. Prostě ty lidi mají rádi hezké obrázky. A já rád fotografuju. Jo? Sice jsem amatér fotograf, ale strašně rád fotografuju. Takže fotografování měst, nějaké hezké věcí a Pedra mi dělá velkou radost. Takže potom to, na těch sociálních sítích se to lidem líbí, jo? Tak mi to dělá ještě dvojitou radost, vlastně, že Pedro může dělat radost nejenom mě, ale i jiným lidem.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi to říkal o té pračce a o těch věcech, o tom vyrovnávání se s tou traumatizací. Jsi obrovský chlap, tebe hodně narostl, ale i na takový lidi působí strach. Dostal ses někdy do situace, kdy se zbál o život, ty konkrétně, v těch konfliktech?
1: Prosím tě, jo, ale to nebylo ani na kriminálce tady na Praze, to ani nebylo u toho tribunálu. To vlastně bylo v místě, kde se pracuju teďko. Já jsem vlastně pracoval ve Vídni, na začátku já jsem z Hágu přišel do Vídně, jako team leader, a měl jsem na starosti to portfolio, bylo Middle East, bylo mé portfolio. A já jsem tam vyšetřoval případ těch peacekeepers, těch, co mají tam chránit ten udržovatel mír. A oni se dohodli s jednou organizací, která je považována za teroristickou, a prodávali jim naftu. Mm-hmm. Jo? No, to byl kšeft.
0: Krosila šmelina, kšeftská.
1: Kšeft, no. Jo. Ale to nebylo prostě jako nějaký kanistry, to byly nákladňáky, to byly cisterny nafty. Oni měli prostě tam zastaralou techniku, která pocházela z bývalého Sovětského svazu, ty tanky a ty transporty, to nastartuješ a 100 litrů nafty je v trapu, jo. A oni vykazovali jízdy s těma tankama, s těma transporterama po té oblasti a vlastně ty se ani nepohnuli z toho parkoviště. No a někdo to na ně udal, že se to tak děje, my jsme tam šli vyšetřovat a my jsme museli, naším úkolem bylo zajistit moment, když ta cisterna přijede do toho kempu. My jsme neměli jurisdikci mimo ten kemp.
0: Jenom konkrétním areálu.
1: V tom areálu. My jsme v podstatě potřebovali, aby ti teroristi vlastně přijeli s tím nákladákem, tou cisternou, do toho objektu, toho OSN, kde vlastně by si naplnili tu naftu a než odjeli.
0: Jak pumpě, tankovat.
1: Jasně, tak než by odjeli z toho, tak bychom to měli zarazit. Jsme vlastně měli dva týmy, jeden byl ten pozorovací, který jsme vozili do těch hor tam, na ten kemp, a celou noc oni tam pozorovali tu situaci, a ten druhý byl ta zásahovka, která by vlastně obsadila ten kemp. A v tom momentu vlastně, když jsme tam jednu noc takhle odvážili ten pozorovací tým, tak já jsem zůstal sám u toho auta, protože ten velitel musel odejít ty své muže. To byla vojenská policie, ty své muže tam musel jako odvést. Tam vznikl nějaký problém, tam vznikl. Já tam zůstal sám a vlastně se začínal den, prostě sluníčko, krásná noc, jako.
0: Šířilo se.
1: Jako rozednívalo se.
0: Rozednívalo se.
1: Krásná, jako noc skončila, prostě teplo, velice příjemná, jako taková věc. Začaly ty ptáčky, začaly zpívat. Já jsem tam u toho auta stál, to měl obrovský UN na dveřích, jo. Nebyl žádná omyl, měl jsem ID kartu na krku. A jenom z toho šera vidím, jak ke mnou dva lidi ke mnou v uniformách, se zbraněma. Já jsem si myslel, že to jsou ty kolegové, no. Ta vojenská policie. A najednou jeden z nich stakleknul do keře a namířil na mě tu automatickou pušku. A ten druhý ke mně přišel asi tak na 2 metry a anglicky mi řekl, go to the wall, běž ke zdi. Tak jsem šel k té zdi a koukám na něj a on ten Kalašníkov, co měl, tak nazvednul, natáhnul ten závěr a mířil mi do obličeje. A teď prostě, jako já jsem říkal, mě zastřelí. Jako, po mě zastřelí. A teď mě prostě okamžitě proletělo hlavou, mně se tenkrát narodila vnučka. Byl asi rok, jí byl. Jako, já jsem říkal, já už neuvidím vnučku nikdy. A teď jsem se koukal do té hlavně toho Kalašníkova a nevěděl jsem, co chce. to nevíš, jako to není jako ve filmu. Ve filmu to je krásný, tam znáš ten děj a víš, jako to.
0: Víš,
1: tam,
0: jak to dopadne.
1: Jo? A nebo aspoň si můžeš domýšlet, nebo aspoň víš, co k tomu vede, co po tobě chtějí vlastně, jo. A já jsem nevěděl, co po mně chtějí. Jo, ale tam stál u té zdi a potom říká, otoč se. Jsem se otočil, přišel ke mně, přišel, rozkopil mi nohy a strčil mě k té zdi, takže jsem si trochu natrhnul.

0: cítil jsem nařídil ke zdi a ty jsi tam takhle stál a ty jsem čekal, co se bude dít, jo. A v hlavě asi tak 14 dní, jo, víš, jako jak ten čas prostě, no, jak nekontroluješ ten čas a to. No a pak najednou tam přišla ta vojenská policie, najednou viděli, co se tam děje, tak to obklíčili. Když se vlastně přišli, no, s tím velitelem, že jak to obklíčili, zase teď vlastně já jsem stál uprostřed, vždycky říkám, jako já jsem jako debil stál uprostřed, jo. Okolo mě byly ty dva
1: agresoři. No.
0: A okolo prostě byla ta rozměstněná vojenská policie, ti byli ozbrojení, měli neprůstřelné vesty a helmy.
1: Takže případně oni tebe, oni je.
0: Jasně, jo, no, a tam uprostřed toho.
1: No, ty uprostřed.
0: A naštěstí ten velitel té vojenské policie byl zkušený jako velitel vojenský z Kamerunu. Ten vystoupil z toho, z té tmy, prostě přišel k ním a začal s ním vyjednávat. Já jsem neslyšel, o čem se spolu baví, ale za chvilku k ním přišel a říkal, pojď, jdeme, jako. Tak jsem neváhal, jo. On mi dal takhle v ruce, mi dal ten telefon do peněženku a tu kartu do auta a pryč. A říkám, jako co to? On říkal, oni chtěli videokazetu. Oni chtěli z těch našich kamer videokazety, aby viděli, že jsme tam nic nenatočili, jako. Nebo co tam, co jsme natočili.
1: Ten důkazní takže, materiál.
0: Takže vlastně můj život stála ta videokazeta z té kamery. Pak jsme přijeli. Na to pobřeží, já jsem to rozpustil, já jsem tomu velel, tam jsem to rozpustil, že jsem se vrátil do kasáren. Zavolali jsme do New Yorku, do Vídně, a co se tam stalo a tak. A že budeme spát. Jo, tak jsme šli spát. Vysprchoval jsem se, jdu na pokoj, jdu si na postel. Úplně jsem byl klidnej.
1: Jo, jako, to přijde pohodě. Až pak.
0: Lehnul jsem se na to postel a takhle jsem začal je třást ruce. Já vůbec jsem nemohl ležet, jak jsem stál. Šel jsem k moři, tam jsem cůral prostě v moři a to. No, asi dva nebo tři dní mi to trvalo, než jsem to za sebe zatřást tohleto. Jo? My jsme potom teda ten kemp jsme prostě jako obklíčili vojenskou policií a stavili jsme důkazy, tam bylo asi 1,6 milionu dolarů jako škody jako na tom. Takže to dopadlo dobře. Jo? Celý ten kontingent byl odsunutý. Jako, jo? Takže vlastně úspěch toho té akce i díky tomu, co se tam stalo vlastně, protože když si zaměstnanci OSN pozvou teroristy na to, aby se zbavili vyšetřovatelů, to nevypadá dobře.
1: To jako, nevypadá, jo. No.
0: Takže vlastně to bylo velice úspěšný, oni dokonce odsoudili za to, ty velitele toho kontingentu. Ale to byla skutečně situace tomu, když jsem si myslel, že umřu. Jo? A uvědomíš si prostě, jak ten život vlastně...
1: Vy jsi někdy na vlásku, že?
0: Jasně, no.
1: Kvůli takový relativní banalitě.
0: Jasně, no.
1: Jako ukradená nafta.
0: Tak.
1: Potom,
0: tak.
1: Jaký jsou argumenty pro to, aby se lidi vraždili,
0: jasně,
1: že?
0: Jasně, no. Víš, jako já jsem si tam řekl, jako u té kriminálky, hlavně u těch vážných zločinů, vlastně, když jsem vyšetřoval takovýhle věci, a nic takového se mi nestalo. Vlastně nebezpečí tam bylo pořád, ale vyloženě takhle vystavený jako nebezpečí.
1: Nebylo takový přímý, že jo?
0: Jo. Než prostě kvůli hloupýmu tankeru s naftou. Prostě
1: kontrabandu.
0: Jako, kontrabandu, jako. No. Takže to vlastně to byla zkušenost z té současné práce, jo, která vlastně by měla být byrokratická, v podstatě na rozdíl od toho vyšetřování těch vážných zločinů, jo.
1: Ale není to žádná úředničina.
0: Není to žádná úředničina, no. Ale tak to byla taková zkušenost, která skutečně mě zasáhla, jako na delší dobu a možná i to bylo dobrý, protože jako nemyslím, to bylo dobrý tehdy, ale s odstupem času vlastně, že mě upozornilo na to, že vlastně...
1: Si uvědomíš ta rizika.
0: Nejsem ten, jako, který by všechno přežil, jo, a všechno vždycky vyšlo dobře. Když to nakonec dopadlo dobře, ale nemuselo to dopadnout dobře. Takže to bylo skutečná, to bylo peklo, jako.
1: Tomu věřím. Vladimíre, ty sám o tom i mluvíš na síti, že tvoje mise OSN se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ale nedovedu si představit, že člověk tvýho typu by šel jako do důchodu. Takže to je taková závěrečná otázka. Co chystáš dál a máš nějakou další nabídku třeba do těch vyšetřovatelských misí? Jestli to můžeš říct.
0: Takhle já to můžu říct, ale nemůžu. Jako. Já to, ne, že bych to
1: tak jenom, co můžeš.
0: Ne, že bych to nemohl říct, jako, ale nemůžu, protože jsem se ještě nerozhodnul. Mm-hmm. Jako, já bych určitě chtěl nějakou chvilku jako time out. Jo? Já určitě jako neskončím OSN na jaze příštího roku a hned neskočím do nějakého dalšího vlaku. Já bych se chtěl fakt jako... Já bych se chtěl podívat. Já jsem byl na celém světě, kde byl nějaký konflikt, kde byla nějaká válka, tak tam jsem byl. Jo? V Afghánistán, Irák, pobřeží Slonoviny, Liberie, Kongo, Haiti, prostě, kdekoliv byl konflikt, všude jsem byl, jako. Já bych se chtěl vidět nějaký hezký, já jsem se nebyl v Benátkách. Víš co? Já jsem nebyl v Benátkách, já jsem nebyl...
1: Prosím tě, vtípek, jo? Prosím

0: Že nemusí kvůli tomu Benátky zahajovat žádný válečný konflikt.
1: Proto to říkám, jako já bych se chtěl pojet taky na nějaký hezký místo. Jako, já bych se chtěl pojet třeba na Francouzskou riviéru. Jo? Do Benátek bych se chtěl podívat. Prostě
0: jako civilista.
1: Jako civilista prostě. Aby jsem taky viděl trochu ten lepší svět. Jo? Protože se je tak krásný, ale bohužel ta moje práce mě převáděla do těch místech konfliktů. To bych jsem určitě chtěl udělat. Určitě budu hrát golf. Jo? A mám plán jako napsat knížku. Ale ne o vážných konfliktech, ale o tom, co dělám teď. A to by jsem chtěl Tomáše udělat s nějakým skutečným spisovatelem. Mm-hmm. Protože, jak se řekl, ta knížka, ten vyšetřovatel je velice dobře čitelná, ale to v podstatě, jak říká moje manželka, policejní report.
0: Jo. A tak já je čtu rád třeba.
1: Jo, je to policejní report, je to prostě velice lineárně napsaný. Já bych jsem vlastně chtěl ty případy, které jsem dělal, ty zajímavé případy, které jsem dělal, vlastně tohle ten třeba například, o čem jsem byl o tom, jak mě tam držel jako rukojmí, tak bych jsem chtěl napsat, ale v takovém románovém stylu. A na to potřebuje skutečného spisovatele.
0: Který to umí, no.
1: Jako v tom, angličtině se tomu říká fluff, to psá takový ty popisy, jo. Mm-hmm. Rozednívalo se a tohle to já neumím.
0: To, co tomu příběhu dodá tu hloubku, ten kontext.
1: Jo? No. Takže já se pokusím najít někoho šikovného, kdo by jako má zkušenosti s psaním takových věcí, já bych dodal ty příběhy a dělal bych se to s ním, ale chtěl bych to, aby to bylo napsané jako profesionálně. A to taky zabere nějaký čas. A ta nabídka pochopitelně stále platí, aby jsem se zapojil do té situace na východě Evropy. To si opravdu rozmyslím, protože na jednu stranu mi to láká. Tomáši, ale to je něco, na co se musíš, jako tomu se musíš oddat. Mm-hmm. To není, že peru na týden na východ Evropy, aby jsem si ukázal, že jsem ten hrdina, jo.
0: A pak utečeš.
1: A pak to uteču, jako to takhle nejde, jako. Já jsem profesionál. Já jsem profesionál v tom, co jsem dělal. Vytvořil jsem si nějaké určité jméno v tom, jako že jsem dělal ty věci dobře a nemůžu prostě si zkazit jméno jenom tím, že někam na 14 dní peru, zjistím, že mě to nebaví a uteču od toho, jo. Pokud se rozhodnu, že tam půjdu a že to budu dělat, tak to budu dělat rok nebo dva, aby ta moje práce měla nějaký výsledek, aby to nebylo jenom takový výkřik do tmy, jo. Byl jsem tam a aby se ze mě nestal, oni tomu říkají tví kolegové novináři talking heads. Jsou takový ty lidi, kteří jsou ochotní mluvit o všem z jakýkoliv okolností, jen proto, aby byli v médiích, jako to já nechci. Proto se k tomu taky nevyjadřuji, k té situaci, co tam je, proto mluvím o té Jugoslávii, protože jsem prožil, to jsem, co říkám, tak to vím, že je pravda, nebo aspoň taková pravda, kterou jsem já viděl. Já si nedělám patent na nějakou pravdu. Ale to určitě bude jedna taková věc, kterou vlastně během příštího roku budu muset rozhodnout. Protože, jak si řekl správně, jako těžko budu sedět někde na gauči a koukat z okna. Protože,
0: to si u tebe neumím představit.
1: Jo, přesně tak. Takže to bude fakt jako zajímavá změna pro mě. Protože vlastně já jsem byl zaměstnaný od svých 20 let u velkých organizací, ať to byla Policie České republiky, Interpol, Mezinárodní soud, teďko OSN. A teď najednou vlastně nebudu zaměstnaný a budu si moc dělat, co budu chtít, ale víš co, budu vidět,
0: neodpovídá to tvému natyrelu. Sleduju tvoje aktivity, tak...
1: Takže uvidíme, no. Příští rok se o tom jako možná popovídat někdy až jako na konci příštího roku. Určitě už budu mít víc jasno v tom.
0: Vladimíre, já ti moc krát děkuji za tvoje úžasné odpovědi. Dámy a pánové, pozvání do našeho pořadu přijal pan Vladimír Dzuro, můj vzácný přítel a prima chlap, bývalý vyšetřovatel zločinu ve státech bývalé Jugoslávie a současný vyšetřovatel hlavního úřadu OSN. Vladimír, já ti moc krát děkuji za návštěvu a je to tvoje.
1: Já děkuji za pozvání, vždycky to je příjemné si popovídat s tebou. Jestli úplně na závěr je konec roku opět, já bych rád popřál tvým divákům a všem v této krásné zemi všechno nejlepší do nového roku a krásné prožití Vánoc. Děkuji a děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Já moc děkuji, že jsi přišel.
1: Díky.
0: A krásný Vánoce.
1: Díky.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která se díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala

i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady pan Gober.
3: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte.
6: You work in a kitchen before?
3: Yeah. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
7: I said I know how to cook.
8: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up.
3: Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
9: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
10: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
11: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
3: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
2: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole. Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
12: Taneční rádio z Olomouce.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bob Marley je král reggae, jehož hudba je synonymem pro pohodu, klid a dobrý vibe. Jeho skladby jsou jako ten nejlepší kámoš, co ti vždycky připomene, že život je o užívání si, lásce a míru. Bobova hudba nenechá nikoho chladným, ať už jsi fanoušek reggae nebo ne. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní energie, která ti zvedne náladu a dodá chuť do života. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další hudební poklady.

0: odpověď pro dnešní den.
1: Berani, buďte aktivní a neseďte doma jako pecky. Býci, měli byste se zaměřit na zdravější způsob života. Blíženci, zbavte se všeho, co vám brání v rozletu. Raci, svoje úkoly stihnete v termínu. Lvi, na všechny máte vysoké nároky, včetně sebe. Pany, místo na výsluní si umíte vydobít. Váhy, dostanete úkol, u kterého předvedete své silné stránky. Štíři, když budete mít pevnou vůli, štěstí si vás najde. Střelci, nepropadejte panice, zatím jste vždycky všechno zvládli. Kozorozi, vyzkoušejte aktivity, které vám mohou přinést užitek. Vodnáři, vemte si volno a věnujte rodině víc času. A co my ryby, sem tam budeme hledat mobil, který ovšem celou dobu máme v ruce.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Národní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. The Wanted jsou britská chlapecká kapela, která si získala fanoušky svými chytlavými popovými melodiemi a energickými vystoupeními. Jejich hudba je jako ta parta kámošů, co ti přinese pořádnou dávku zábavy a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Čarovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
0: Sport.
3: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole.
5: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz

0: Přejeme vám krásné ráno, ať už jste na cestě do práce, nebo ještě doma doplňujete kofein. Nestíháte kouknout do kalendáře, nevadí. My víme, kdo má dneska svátek a komu popřát k narozeninám. Je tu naše čtvrteční kalendárium, tak pojďme slavit.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí

0: jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Radio Metropole.
15: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
14: Metropole.

0: Čtvrteční ráno je v plném proudu a my pro vás máme další dávku inspirace. Za chvíli se totiž spojíme s naším dnešním hostem a potěšíme všechny filmové fanoušky. Čeká nás pohodové povídání a pozvánky na premiéry tohoto týdne. Dáme kafe a posloucháme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady je pan Gober.
3: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
6: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
3: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
2: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
11: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
8: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
13: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 10. září. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu. Informuje o tom město. Bohužel jsem se neovládl a lituji toho. To jsou slova 36-letého Patrika Cigoše, který jde opět za mříže za vraždu. Vrchní soud v Olomouci rozhodl jasně. Potvrdil mu 27,5 roku vězení za brutální vraždu ženy v Mírově na Mohelnicku. Činu se dopustil 3 týdny po propuštění z vězení, kde seděl za předchozí vraždu. Patrik Cigoš zasadil své partnerce loni v listopadu po hádce 45 ran nožem, stejně jako v předchozí vraždě.
4: Žadoval, aby byl odsouzen pouze k trestní svobodě 20 let. To podle našeho názoru bylo naprosto nemyslitelné vzhledem těm okolnostem toho případu. V podstatě nejbližšího člověka zavraždím a to v podstatě krátce poté, co jsem podmíněně propuštěn z výkonu trestní svobody prakticky pro identický trestný čin, takže tak bych to asi vysvětlil.
3: Doplnil žalobce Jaroslav Kouřil. Česko se přibližuje k ISS. Stíhací pilot Aleš Svoboda zahájil výcvik na historicky první českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Příprava včetně výcviku pilotování kosmické lodi proběhne v Evropě a ve Spojených státech. Aleš Svoboda, který se má stát prvním českým astronautem, se bude připravovat jednak na pilotování kosmické lodi Dragon i na samotný pobyt na stanici ISS. Česká mise do vesmíru se má uskutečnit příští rok.
0: Sport.
3: Konec hned po prvním utkání. Fotbalisté prvoligové Olomouce nastoupili do 3. kola českého poháru a ve svém prvním střetu v soutěži padli na trávě druholigového Prostějova po remíze 2-2 a prohře 3-4 na penalty. Dál v MOL Cupu pokračuje Prostějov.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Ještě včera na Moravě tropy, večer a v noci napršelo a v dalších dnech už nás čeká skoro podzim. Víme, jak bude, dál proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Nejenom dnes, ale taky zítra, kdy ještě navíc místy zaprší. A co víkend, ten by měl nabídnout teploty od 20 do 24 stupňů a k tomu kromě mraků taky sluníčko.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme po ránu silnější provoz na Chválkovické nebo taky na ulici Ferstrova, kde je omezení v jednom pruhu od svornosti k Pražské. Jinak radary kontrolují naši rychlost v Olomouci na Okružní, Přerovské, Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme taky v Chomoutově na ulici Dalimilova anebo ve Šternberku na Jivavské. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: přejeme pohodové čtvrteční ráno. Pokud zrovna přemýšlíte, co dneska čeká vás a vaše blízké, máme tu malou nápovědu. Už za moment jsou tu naše dnešní horoskopy, tak schválně. Co nám předpovídají hvězdy?
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, buďte aktivní a neseďte doma jako pecky. Býci, měli byste se zaměřit na zdravější způsob života. Blíženci, zbavte se všeho, co vám brání v rozletu. Raci, svoje úkoly stihnete v termínu. Lvi, na všechny máte vysoké nároky, včetně sebe. Pany, místo na výsluní si umíte vydobít. Váhy, dostanete úkol, u kterého předvedete své silné stránky. Štíři, když budete mít pevnou vůli, štěstí si vás najde. Střelci, nepropadejte panice, zatím jste vždycky všechno zvládli. Kozorozi, vyzkoušejte aktivity, které vám mohou přinést užitek. Vodnáři.

0: Vemte si volno a věnujte rodině víc času. A co mi ryby? Sem tam budeme hledat mobil, který ovšem celou dobu máme v ruce.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

Vlajka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: čtvrteční ráno. To je pohodička jako blázen. Víkend se blíží a vy možná přemýšlíte, co budete dělat. Tak hlavně zabavíme našim dětem mobily a zkusíme vymyslet nějakou lepší aktivitu. A proč? Tak to si hned povíme.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
0: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
5: U Bivoje všechno je.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
11: Radio Metropole.
12: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
13: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Je čtvrtek 10. září. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
4: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70 hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet,
3: říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
0: Sport.
3: Deblová dvojice Katka Siňaková a Taylor Townsendová se přiblížila titulu na Grand Slamu US Open. Česko-americký pár postoupil do finále čtyřhry výhrou 2-0 na sety nad rusko-belgickým duem Schneiderová-Mertensová. Finále deblu je na programu v pátek. Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Na sebe.
5: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po nočním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě u Olomouce na dálnici D46, jak je sjezd na Brněnskou. V Olomouci taky pozor, komplikace máme na křižovatce Pražská Erenburgova, kde pokračují opravy, je tu omezení a provoz převedený do protisměru a ještě opatrně na třídě Svobody, kde probíhají dokončovací práce kolem semaforu u Soudu a u Drápala. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Přejeme vám krásné ráno, ať už jste na cestě do práce, nebo ještě doma doplňujete kofein. Nestíháte kouknout do kalendáře, nevadí. My víme, kdo má dneska svátek a komu popřát k narozeninám. Je tu naše čtvrteční kalendárium, tak pojďme slavit.
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou 50 má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní 50 přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselejší. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
3: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna. Jdeme na...

0: tak co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Čtvrteční ráno je v plném proudu a my pro vás máme další dávku inspirace. Za chvíli se totiž spojíme s naším dnešním hostem a potěšíme všechny filmové fanoušky. Čeká nás pohodové povídání a pozvánky na premiéry tohoto týdne. Dáme kafe a posloucháme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Výzva Kinometropol Olomouc, Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady je pan Gover.
3: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
5: I said I know how to cook.
3: Že léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
6: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
7: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
8: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
3: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
2: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce homo.cz. Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
0: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
13: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
1: Přerov aktuálně.
3: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
4: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje.

0: návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine. Sport. První kolo v nové sezóně odehrála hokejová Šance liga. A jak pak se dařilo klubům z našeho regionu? Přerovští Zubři padli na ledě Bčka Pardubic 1-3 a na domácím ledě zvítězili Zlínští Berani, kteří přemohli Chomutovské Piráty 6-3. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Ještě včera na Moravě tropy, večer a v noci napršelo a v dalších dnech už nás čeká skoro podzim. Víme, jak bude, dál proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Nejenom dnes, ale taky zítra, kdy ještě navíc místy zaprší. A co víkend, ten by měl nabídnout teploty od 20 do 24 stupňů a k tomu kromě mraků taky sluníčko.
3: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme na Kroměřížsko, konkrétně do Bystřice pod Hostýnem. Tady se dlouhodobě opravuje Lipnická ulice. Kvůli pracem je neprůjezdná. S dokončením se počítá až v první půlce příštího roku. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ahoj, i dnes tě baví tvoje Rádio Metropole a společně se podíváme do světa aplikací. Možná tě překvapí, k čemu všemu dnes můžeš využít mobil. Třeba jako pomocníka při sledování zraku. Právě na to je totiž apka iCharts pro Android, na kterou se dneska podíváme. Jde o nástroj určený pro testování a dlouhodobé sledování zraku dětí i dospělých. Místo klasických tištěných tabulí používá digitální testovací tabule se symboly. Ty navíc generují náhodně, takže si jejich pořadí při opakovaném měření nemůžeš jednoduše zapamatovat. Díky tomu mají být opakované kontroly přesnější. iCharts umožňuje nastavit testovací vzdálenost podle potřeby a nechybí ani režim měření pomocí zrcadla. Výsledky si můžeš ukládat a následně sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. Aplikace tak může posloužit například při domácím sledování zraku, ve škole nebo jako doplňkový nástroj v ordinaci. Je ale důležité brát ji jako nástroj pro sledování a orientační testování, ne jako náhrada odborného vyšetření. A ještě jedna zajímavost. Aplikace iCharts je aktuálně na Androidu zdarma, takže pokud chceš mít přehled o tom, jak se tvůj zrak v čase mění, můžeš si ji vyzkoušet. A možná zjistíš, že telefon nemusí být jen zdroj zábavy, ale umí být i docela praktickým pomocníkem. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: taky ve čtvrtek dopoledne hrajeme a bavíme. Je to jako vždycky hit za hitem, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Díky, že držíte vlnu a posloucháte. Přejeme dál pohodový den s úsměvem a s naším rádiem.
1: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
11: U Bivoje všechno je.

0: Svět se točí dál a my už teď připravujeme ten nejčerstvější přehled všeho, co se děje kolem. Za pár minut jsou tady aktuální zprávy, předpověď počasí a dopravní servis, ať víte, kde to jede plynule a kde nás čekají nějaké komplikace. Děkujeme za váš čas a přejeme vám pohodovou cestu celým dneškem a vždy ten správný směr.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
9: Metropole!
10: Metropole!

0: Vojta. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy.
4: Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Ecce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Ecce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na ecce-homo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
4: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 milionu, píší novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
1: Sport.
4: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po nočním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské a nebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
8: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
9: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Robertem Runtákem. Roberte, o jaké Olomouci sníte?
1: Sním o takové Olomouci, která se nebude bát být nejlepší, která se taky nebude bát být jiná a která se třeba nebude bát být ani v lečem první. Samozřejmě chci, aby to město bylo světové, aby bylo atraktivní a abychom dokázali překročit svůj stín. Také bych chtěl, aby bylo to město zdravě sebevědomé, ale myslím opravdu zdravě. To je takové to sebevědomí, které nemusíte přestírat, při kterém nemusíte nikomu nic dokazovat. Všichni zkrátka vědí, že jste dobří a já bych chtěl, aby taková byla i Olomouc.
0: Říká Robert Runták. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Čtvrteční den ubíhá v plném tempu a my jsme moc rádi, že trávíte čas s námi u svých přijímačů. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit volný čas a kam vyrazit za kulturou, sportem nebo odpočinkem, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů. Přejeme vám pohodové chvíle a lehkou hlavu při plnění všech vašich dnešních povinností.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Posloucháš?
9: Radio Mé.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Fama.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Co takhle kino? V olomouckém Premier Cinemas má premiéru například nový animák Dívka v oblacích, anebo taky Magická posedlost dvojka, což znamená, že se vrací Sandra Bullock a Nicole Kidman. Znovu spojí síly, aby zažehnali temnou kletbu. Tohleto čarodějnické fantazy dneska promítá i Přerovská hvězda anebo Bruntál. Prostějov se teď o víkendu chystá na hanácké slavnosti. Na náměstí TGM budou hody, průvod hanáků, tradice a muzika od folkloru a sborového zpěvu až po nedělní koncert Anety Langerové. V sobotu se za námi stavte na bohuňovický Gulášfest. Oficiální zahájení je ve 14 hodin a kromě toho nejlepšího guláše bude třeba i parkour, mažoretky a spousta kapel. A ještě se podíváme na Sovinec. Tady nás čeká tradiční loučení s létem pro malé i velké návštěvníky aneb kašpárek na Skalním hradě. Bude to víkend plný pohádek a šermířských vystoupení a pobaví nás i kejklíři, klauni a nebo sokolníci. Tak si vyberte z našich tipů a poslouchejte dál.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: od 1. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
4: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
3: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouce David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Víme, jak bude. Dnešek slibuje polojasno až oblačno. Přechodně se nám může i úplně zatáhnout. Pršet by nám ale nemělo. Po včerejšku se nám trochu ochladilo. Nejvyšší teploty dnes nepřesáhnou 21 stupňů. Foukat by nám ale měl jen slabý větřík. Venku je to proto tak na lehkou čísku nebo mikinu. Dýchat by se nám venku mělo krásně. Biozátěž je dneska v celé republice na jedničce, tedy na nejlepším stupni.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, připomínáme ale uzavřený pruh na dálnici D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Olomouc-Slavonín. Tak tudy projíždíme opatrně. Zpomalíme taky raději na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Trnávka. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Vyškov-Západ, taky v Napajedlech, v ulici Nádražní a na cestě mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťku, Užbytova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že ladíte naše rádio. Čtvrtek si žádá trochu praktické inspirace a proto pro vás za chvíli máme náš magazín, ve kterém vám pravidelně přinášíme užitečné tipy, které vám usnadní den. Na našem streamu vám rádi přinášíme dobrou náladu.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů, třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
10: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
0: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
1: Přerov aktuálně.
3: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
4: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akcí k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine.
0: Sport.
3: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s Američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Pojďme se mrknout na pátek a víkend, ať víme, jak si je naplánovat. V pátek očekáváme převážně zataženo, dopoledne nám může i zapršet. Odpoledne by ale srážky měly ustávat a mraky z oblohy ubývat. Páteční teploty vystoupají nejvýše k 16 stupňům. Sobota bude oblačná, občas nám vykoukne sluníčko při polojasnu, zůstane chladno. 18 až 22 stupňů. Slabé oteplení pak čekáme v neděli, to naměříme 20 až 24 stupňů. I na konci týdne budeme mít ale oblačno.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Havárii auta nám ale hlásíte na D46 na trase Olomouc-Vyškov, na exitu Vyškov. Probíhá tady vyšetřování, na místě je policie. Ke srážce dvou osobáků nám došlo na cestě mezi Švábenicemi a Ivanovicemi na Hané u benzínky. Havarovaná auta překáží na silnici, projíždíme se zvýšenou opatrností. Nehodu nám pak hlásíte taky na silnici 43 na trase Černá hora-Letovice, kousek před Krhovem. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Srdečně děkujeme za vaši přízeň. Čtvrteční den je v plném proudu a my se spolu už za 20 minut mrkneme do kalendáře. V našem kalendáriu si povíme o důležitých oslavencích i významných svátcích. Přejeme vám spoustu dobré energie a klidný, ničím nerušený čas s naší muzikou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl.

0: se vyplatí.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
9: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselejší. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
2: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna.

0: co? Líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
11: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami. Dnes

0: vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Fight. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Natural 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro. Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o to, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
1: Sport.
2: Hokejisté Pardubice dnes vyrazí do dalšího utkání v Lize mistrů. Po dvou domácích výhrách bez obdrženého gólu v prestižní soutěži vyrazili do Finska. Dnes od 17.30 nastoupí na ledě týmu Saipa Lappeenranta.
0: Radio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Dny se nám už významně zkracují. Slunce nám dneska vyšlo v 6 hodin a 19 minut. Zapadne nám už v 19 hodin a 16 minut. To znamená, že dnes budeme mít sluneční svit 12 hodin a 56 minut. Zítra už to bude o 3 minuty méně, pozítří dokonce o 7. Taky začínají poměrně chladné noci. Z dneška na zítřek nám teploty spadnou až k 10 stupňům. Na horách dokonce až k 5. Chladno pak zůstane i po celý pátek. Teplotní maxima předpovídají odborníci mezi 13 až 16 stupni.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale nemůžeme říci u Kojetína na silnici 47 na cestě mezi Bezměrovem a Křenovicemi, konkrétně na úrovni Popůvek. Probíhá tady vyšetřování, je to tu neprůjezdné, pokud můžete, vezměte to raději jinudy. Bouračku pak máme taky u Kruháče na obchvatu Svitav. Počítáme tady kvůli tomu i se zdržením. Do Koslířova od Kruháče je to kolona přibližně na 17 minut, po obchvatu se popojíždí přibližně čtvrt hodinky. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: moc rádi, že posloucháte tohle rádio. Za chvíli už nás čeká inspirativní rozhovor s naším dnešním hostem. Jako každý týden, i tentokrát se mrkneme na filmové premiéry. Přejeme vám pohodový čas a stálou vlnu dobré nálady u nás na vlnách.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní...

0: 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Daták, opravdový elektrospecialista.
2: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
4: Posloucháš?
5: Radio Mef.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gober.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
7: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
10: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz.
13: V Mžiku doručíme.
14: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
15: Profesor
3: profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
15: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
16: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
17: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
18: U Bivoje všechno je.
19: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
20: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy.
3: Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod akce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že akce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na akcehomo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 000 000, píší Novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
1: Sport.
3: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes se vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dnešek slibuje polojasno až oblačno. Přechodně se nám může i úplně zatáhnout. Pršet by nám ale nemělo. Po včerejšku se nám trochu ochladilo. Nejvyšší teploty dnes nepřesáhnou 21 stupňů. Foukat by nám ale měl jen slabý větřík. Venku je to proto tak na lehkou čísku nebo mikinu. Dýchat by se nám venku mělo krásně. Biozátěž je dneska v celé republice na jedničce, tedy na nejlepším stupni.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme neprůjezdnou silnici u Kujetína na trase mezi Bezměrovem a Křenovicemi na úrovni Popůvek. Probíhá tady momentálně vyšetřování. V obou směrech je silnice neprůjezdná. Pokud můžete, vezměte to raději jinudy. Bouračku dvou aut máme taky na Svitavsku, v Třebařově u základní a mateřské školy. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Policijní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Kujetín, na D46 na exitu Olšany u Prostějova. Pomáhají a chrání taky v Šumperku v ulici Zábřežská a nebo v Buchlovicích na silnici 50 u Hřbitova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Víc energie.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Robert Runták. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.

0: Velké díky za vaši společnost. Prošli jsme regionální weby a vybrali pro vás to nejdůležitější, o čem se píše, a další perličky z okolí. To vše vám přineseme už za chvíli. Přejeme vám, ať vám dnešní čtvrtek utíká s lehkostí a přesně podle vašich představ.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo.

0: kart skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Pro doma.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
10: Tohle je
11: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.
2: Let's go.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Už tuto neděli vyvrcholí v Přerovském parku Michalov finále talentové soutěže Rádio Talent. O titul zabojují čtyři finalisté a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Finálový den je totiž spojený s gastrofestivalem Chutě kraje. Akce startuje v 11 hodin dopoledne a vstup je zdarma, uvádí Report.cz. Olomouc boduje na celostátní úrovni. Proměna bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici na moderní komunitní centrum s knihovnou se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. O cenu veřejnosti teď mohou v online hlasování rozhodnout i sami obyvatelé, informuje Olomoucký rej. Řidiči na Kroměřížsku se dočkali hladší jízdy. Silničáři dokončili kompletní opravu téměř 3-kilometrového úseku mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany. Rekonstrukce vyšla na více než 34 milionů korun a provoz je tam už bez omezení, píše Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
3: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
2: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Jestli vám dneska spadlo pár kapek na hlavu, neházejte deštník do žita. Mraky balí kufry, od západu míří čistá obloha. Dneska ještě stále 21 stupňů Celsia, víkend nasadí parádních 24 stupňů. Přeháňku potkáte spíš náhodou a nový déšť dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek oblačno s přeháňkami, místy polojasno. Víkend nádherně, teploty až 25 a skoro jasno.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Jsme s vámi na cestách. Úplná uzavírka u Kojetína. Probíhá vyšetřování dopravní nehody. Přímo v Kojetíně na Svatopluka Čecha navíc vyprošťují taky dvě osobní auta. Po nehodě jezdí se jedním jízdním pruhem. S bouračkami počítejte. Na 11. u Olšan srazily se dva náklaďáky, tvoří se velké kolony. Neprůjezdná je silnice kvůli tahači, který blokuje provoz u Jakubovic. Dvě auta se srazila u Lipiny. Další karambol řeší policisté u Třebařova. Pozor na policejní hlídky, jedna stojí na D1 ve směru od Říkovic na Ostravu. Tady to je hned u dodávky s defektem. Jinak policie měří na D35 u Unčovic i na obchvatu Olomouce, stojí na D1 u Hulína, Lipníku nebo Kroměříže a majáčky jste viděli taky na D55 u Majetína. Dobře, dojeďte.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Čtvrteční den ubíhá v plném tempu a my jsme moc rádi, že trávíte čas s námi u svých přijímačů. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit volný čas a kam vyrazit za kulturou, sportem nebo odpočinkem, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů. Přejeme vám pohodové chvíle a lehkou hlavu při plnění všech vašich dnešních povinností. Ahoj, i dnes tě baví tvoje Rádio Metropole a společně se podíváme do světa aplikací. Možná tě překvapí, k čemu všemu dnes můžeš využít mobil. Třeba jako pomocníka při sledování zraku. Právě na to je totiž apka iChart pro Android, na kterou se dneska podíváme. Jde o nástroj určený pro testování a dlouhodobé sledování zraku dětí i dospělých. Místo klasických tištěných tabulí používá digitální testovací tabule se symboly. Ty navíc generují náhodně, takže jejich pořadí při opakovaném měření nemůžeš jednoduše zapamatovat. Díky tomu mají být opakované kontroly přesnější. iChart umožňuje nastavit testovací vzdálenost podle potřeby a nechybí ani režim měření pomocí zrcadla. Výsledky si můžeš ukládat a následně sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. Aplikace tak může posloužit například při domácím sledování zraku, ve škole nebo jako doplňkový nástroj v ordinaci. Je ale důležité brát ji jako nástroj pro sledování a orientační testování, ne jako náhrada odborného vyšetření. A ještě jedna zajímavost, aplikace iCharts je aktuálně na Androidu zdarma, takže pokud chceš mít přehled o tom, jak se tvůj zrak v čase mění, můžeš si ji vyzkoušet. A možná zjistíš, že telefon nemusí být jen zdroj zábavy, ale umí být i docela praktickým pomocníkem. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie.

0: minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12.

0: a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
1: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Co takhle kino? V olomouckém Premier Cinemas má premiéru například nový animák Dívka v oblacích, anebo taky Magická posedlost dvojka, což znamená, že se vrací Sandra Bullock a Nicole Kidman. Znovu spojí síly, aby zažehnali temnou kletbu. Tohleto čarodějnické fantazy dneska promítá i Přerovská hvězda anebo Bruntál. Prostějov se teď o víkendu chystá na hanácké slavnosti. Na náměstí TGM budou hody, průvod Hanáku, tradice a muzika od folkloru a sborového zpěvu až po nedělní koncert Anety Langerové. V sobotu se za námi stavte na bohuňovický Gulášfest. Oficiální zahájení je ve 14 hodin a kromě toho nejlepšího guláše bude třeba i parkour, mažoretky a spousta kapel. A ještě se podíváme na Sovinec. Tady nás čeká tradiční loučení s létem pro malé i velké návštěvníky a neb kašpárek na Skalním hradě. Bude to víkend plný pohádek a šermířských vystoupení a pobaví nás i kejklíři, klauni a nebo sokolníci. Tak si vyberte z našich tipů a poslouchejte dál.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdenní

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
5: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
0: Přerov aktuálně.
3: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.

0: Českého týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine. Sport. Hokejisté Pardubice dnes vyrazí do dalšího utkání v Lize mistrů. Po dvou domácích výhrách bez obdrženého gólu v prestižní soutěži vyrazili do Finska. Dnes od 17.30 nastoupí na ledě týmu Saipa Lappeenranta.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Páteční déšť berme jako takové malé poctivé zalití zahrádek před víkendem. Během dne se pak mraky rozpustí a odstartují parádní zářijovou jízdu. Sobota i neděle 20 až 25 stupňů Celsia a polojasné nebe. Ideální konstelace na další grill party nebo výšlap na hory. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek ještě může sprchnout. Víkend vlastně trošku babí léto. 20 až 25 a polojasno.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Na silnicích v regionu to pěkně skřípe. Nejvážnější situace u Olomoučan havaroval motorkář. Na místě záchranáři. Je to vážnější u Olomoučan, počítejte se zdržením. Kojetín, Svatopluka Čecha, záchranka po srážce dvou osobáků. Jezdí se jedním pruhem. Plechy se ohýbají v Olomouci na Jeremenkově, srážka dvou aut. V Kroměříži, v Robelova ulice, ťukanec dvou osobáků. U Olšan pořád kvůli nehodě dvou nákladáků hustá doprava. Dámy i páni v uniformách, dnes hlídky v Olomouci na Svatoplukově ulici. Stojí ve Štěpánově, majáčky, když projíždíte Bystřicí pod Hostýnem, na D1 u Kojetína a taky na tahu mezi Hranicemi a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady, tak nohu z plynu a šťastný dojezd.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víc muziky, víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Robertem Runtákem. Roberte, o jaké Olomouci sníte?
1: S ním o takové Olomouci, která se nebude bát být nejlepší, která se taky nebude bát být jiná a která se třeba nebude bát být ani v lečem z první. Samozřejmě chci, aby to město bylo světové, aby bylo atraktivní a abychom dokázali překročit svůj stín. Také bych chtěl, aby bylo to město zdravě sebevědomé, ale myslím opravdu zdravě. To je takové to sebevědomí, které nemusíte přestírat, při kterém nemusíte nikomu nic dokazovat. Všichni zkrátka vědí, že jste dobří a já bych chtěl, aby taková byla i Olomouc.
0: Říká Robert Runták. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.

0: Děkujeme, že ladíte naše rádio. Čtvrtek si žádá trochu praktické inspirace a proto pro vás za chvíli máme náš magazín, ve kterém vám pravidelně přinášíme užitečné tipy, které vám usnadní den. Na našem streamu vám rádi přinášíme dobrou náladu.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady?

0: nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
6: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
12: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
11: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
12: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
11: Vstupenky na smsticket.cz.
12: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
13: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
15: Radio Metropole.
16: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů, třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na Autokubíček.cz.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu s Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax s Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

0: Fajnovo. A Maronto. Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026. Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková. K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje. Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
3: How could you ever leave me without a chance to try?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy.
3: Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod akce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že akce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na akcehomo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 000 000, píší novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
1: Sport.
3: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes se vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Tak ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přeháňky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další mraky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Odpolední doprava v regionu houstne, vysíláme dopravní informace. V Olomouci, Jeremenkova ulice u nádraží, silný provoz, srážka dvou osobáků. Žeranovice, autobus se tady srazil s osobním autem, je to bez větších zranění. Ťukanec dvou nákladňáků brzdí provoz na silnici u Olšan. A v Kojetíně, v ulici Svatopluka Čecha, záchranáři vyprošťují posádku ze dvou aut, projedete jedním pruhem. Kromě karambolu si dejte pozor na odstavená auta. D1 za exitem Mořice ve směru na Brno překáží porouchaná dodávka. Odstavený osobák u zádveřic Rakové. Kde si dát pozor na rychlost a na policejní hlídky? Uniformisté viděli na D35 za exitem Přáslavice ve směru na Velkou Bystřici. Stojí na D1 u Vyškova. Majáčky jsou na D55 před exitem Hulín Východ. Šťastně a dobře dojeďte.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. I will learn to.

0: Srdečně děkujeme za vaši přízeň. Čtvrteční den je v plném proudu a my se spolu už za 20 minut mrkneme do kalendáře. V našem kalendáriu si povíme o důležitých oslavencích i významných svátcích. Přejeme vám spoustu dobré energie a klidný, ničím nerušený čas s naší muzikou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
4: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
11: U Bivoje všechno je.
12: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou 50 má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní 50 přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselější. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
2: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna.

0: Tak co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej
1: rád, jam, jam. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
4: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
3: Hlas lidu.
2: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o to, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
0: Sport.
2: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s Američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Na sebe.
5: Jestli vám dneska spadlo pár kapek na hlavu, neházejte deštník do žita. Mraky balí kufry, od západu míří čistá obloha. Dneska ještě stále 21 stupňů Celsia, víkend nasadí parádních 24 stupňů. Přeháňku potkáte spíš náhodou a nový déšť dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek oblačno s přeháňkami, místy polojasno. Víkend nádherně, teploty až 25 a skoro jasno.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Doprava zlobí. Hlavně teď v Olomouci, Jeremenkova ulice, nehoda dvou osobáků a kolony. D35 před Účovicemi ve směru na Olomouc stojí porouchané auto. Ve Velké Bystřici potkáte policejní hlídku, další radar ve Velkém Újezdě. Na Přerovsku v Kojetíně uzavřený jeden pruh na ulici Svatopluka Čecha po nehodě dvou aut. Dejte si pozor taky na konci dálnice D1 u Říkovic. Tady stojí policejní kontrola. Dořešují se nehody u Olomoučan, tady boural motorkář ve Valmezu v Nádražní ulici počítejte s aktuálním ťukancem dvou aut. Policie nově měří na D1. Je to exit Vyškov východ a exit Kroměříž východ. Stojí taky na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Hlídku jste aktuálně viděli ve Svitavách na nájezdu na D35. Dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháte Tohle rádio. Za chvíli už nás čeká inspirativní rozhovor s naším dnešním hostem. Jako každý týden, i tentokrát se mrkneme na filmové premiéry. Přejeme vám pohodový čas a stálou vlnu dobré nálady u nás na vlnách.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Posloucháš

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gové.
4: Kober.
3: Cíleš, srnci je.
2: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
6: I said I know how to cook.
7: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up. I
2: see. Že léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
8: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
9: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
10: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.
12: Klenu.
13: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
14: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
16: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přeháňky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další mraky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Velké díky za vaši společnost. Prošli jsme regionální weby a vybrali pro vás to nejdůležitější, o čem se píše, a další perličky z okolí. To vše vám přineseme už za chvíli. Přejeme vám, ať vám dnešní čtvrtek utíká s lehkostí a přesně podle vašich představ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
5: Posloucháš? Radio Mef.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Už tuto neděli vyvrcholí v Přerovském parku Michalov finále talentové soutěže Rádio Talent. O titul zabojují 4 finalisté a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Finálový den je totiž spojený s gastrofestivalem Chutě kraje. Akce startuje v 11 hodin dopoledne a vstup je zdarma, uvádí Report.cz. Olomouc boduje na celostátní úrovni. Proměna bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici na moderní komunitní centrum s knihovnou se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. O cenu veřejnosti teď mohou v online hlasování rozhodnout i sami obyvatelé, informuje Olomoucký rej. Řidiči na Kroměřížsku se dočkali hladší jízdy. Silničáři dokončili kompletní opravu téměř 3-kilometrového úseku mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany. Rekonstrukce vyšla na více než 34 milionů korun a provoz je tam už bez omezení, píše Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
8: U Bivoje všechno je.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
0: Rádio Metropole.
10: Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 20 hodin.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Metropole.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Makoto je japonský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně platí za špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Makoto umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to odpálíme beatem od jednoho z největších tvůrců moderní hudby. Přichází Timbaland. Producent, který změnil pravidla hry. A jeho beaty jsou tak chytlavé, že se ti v hlavě zabydlí na neurčito. Jeho styl je jako nečekaná zatáčka. Nikdy nevíš, co přijde, ale vždycky to sedne. Timbaland je jako kámoš, co přijde s reprákem. Pustí jeden zvuk a všichni vědí, že je hotovo. Zůstaň s námi. Metropole právě hraje s tím největším beatmasterem.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Jessie Ware, britskou zpěvačku, která svým hlasem dokáže vytvořit atmosféru jak z nejluxusnějšího klubu. Její hudba je elegantní, hladká a zároveň plná emocí, což z ní dělá perfektního společníka pro každou chvíli. Jessie je jako ten kámoš, co ti vždycky poradí, jak se uvolnit a užít si život naplno. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme připraveno ještě víc hudebních pokladů.

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Ahoj, i dnes tě baví tvoje Rádio Metropole a společně se podíváme do světa aplikací. Možná tě překvapí, k čemu všemu dnes můžeš využít mobil. Třeba jako pomocníka při sledování zraku. Právě na to je totiž apka iCharts pro Android, na kterou se dneska podíváme. Jde o nástroj určený pro testování a dlouhodobé sledování zraku dětí i dospělých. Místo klasických tištěných tabulí používá digitální testovací tabule se symboly. Ty navíc generují náhodně, takže si jejich pořadí při opakovaném měření nemůžeš jednoduše zapamatovat. Díky tomu mají být opakované kontroly přesnější. iCharts umožňuje nastavit testovací vzdálenost podle potřeby a nechybí ani režim měření pomocí zrcadla. Výsledky si můžeš ukládat a následně sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. Aplikace tak může posloužit například při domácím sledování zraku, ve škole nebo jako doplňkový nástroj v ordinaci. Je ale důležité brát ji jako nástroj pro sledování a orientační testování, ne jako náhrada odborného vyšetření. A ještě jedna zajímavost. Aplikace iCharts je aktuálně na Androidu zdarma, takže pokud chceš mít přehled o tom, jak se tvůj zrak v čase mění, můžeš si ji vyzkoušet. A možná zjistíš, že telefon nemusí být jen zdroj zábavy, ale umí být i docela praktickým pomocníkem. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových interpretů.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Beverly Knight je britská zpěvačka s hlasem, co má sílu jako pořádný šálek kávy. Její hudba je plná emocí a energie, která tě hned dostane. Poslouchat Beverly je jako mít nejlepší kamarádku, která ti vždycky dodá sílu. Tak zůstaň naladěnej, protože další hvězdná jména na tebe čeká.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a chytlavých beatů. Připrav se na pořádnou porci taneční extáze. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudbu, která tě rozproudí.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gover.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
5: I said I know how to cook.
2: Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
6: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
7: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
8: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozovala nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
4: Hlas lidu.
3: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o tom, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
4: Sport.
3: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přehánky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další mraky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Shouse je australsko-novozélandské duo, které svou taneční hudbou a chytlavými refrény baví posluchače po celém světě. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co na párty vždycky vychytá ten správný moment, kdy rozproudit energii. Shouse jsou známí svým pozitivním přístupem a schopností roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Rádio Metropole.
1: Metropole!
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Diplo, americký producent a DJ, který ovlivnil nejen taneční scénu, ale i celou popovou scénu díky svým unikátním remixům a produkcím. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese něco nového a svěžího. Diplo je známý svým energickým stylem a schopností spojit různé hudební žánry v jednu skvělou jízdu. Připrav se na pořádnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební energie.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň.

Tady je tvoje metropole. Parks je producent, který vnáší do taneční scény moderní zvuk s chytlavými beaty a svěží energií. Umí skvěle kombinovat rytmus s melodií, takže jeho hudba zní svěže a přitažlivě. Připrav se na pořádnou dávku groove a energie, která tě rozhýbe i v těch nejpomalejších dnech. Zůstaň naladěný, protože metropole má další petu.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci

Tady je tvoje Metropole. A dneska se zaměříme na německého zpěváka jménem Michael Schulte. Jehož hlas a písně jsou plné emocí a energie. Michael umí propojit pop s nádechem folku. Vytváří skladby, které osloví jak srdcem, tak i uchem. Jeho hudba je jako pohodová jízda, na kterou se rád vracíš. Tak zůstaň naladěný, protože

0: Rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty. In the